0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Známe výherce Nobelovy ceny za literaturu a Ester Ledecká má nové trenéry. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vodní nádrže určené pro zásobování pitnou vodou jsou podle Povodí Vltavy dostatečně naplněné. Například nádrž na Žilivce, která zasobuje i Prahu, je plná z 80%. Hydrologická situace ale zůstává nepříznivá a většina toků má průtok pod hranicí sucha. Podle Povodí Vltavy by k obnovení zásob vody byla potřeba 2 až 4 měsíce vydatných dešťů. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Více než tisícovka jich loni vznikla kvůli zaneseným komínům, o které se majitelé špatně starali. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat každý 1 nebo 2 roky v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. To říká cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálu, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména jako Hakuri Murakami nebo Thomas Pynchon. V pátek pokračuje vyhlášování Nobelových cen tou nejsledovanější, cenou za mír.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ester Ledecká má nové trenéry. V příští sezóně na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teďka v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
1: Trojnásobná olympijská šampionka bude nově jezdit na lyžích značky Het. Máme oblačno a na východě s deštěm nebo přehánkami, postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až ke 3. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až kolem 17.

akordy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel letěl na dovolenou soukromým tryskáčem. V Lidlu našli nebezpečné kuřecí maso a tenistka Bartuňková porazila v Pekingu Muchovou. Je tu krátký přehled zpráv a zdraví vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do Senátu.

0: a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem. Ten patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Hrad ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajato soukromé osobě. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska. Ty inspektoři zachytili v prodejně na ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už srpnu, ale z pultu zmizelo. Lidé ho tak mohou mít stále doma v mrazáku. Americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony, zvaný Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti 120 km za hodinu a celá oblast už je ve stavu nouze. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci zpátka na sobotu tamního času.
1: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně. U čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušili velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne se od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 17.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Go, girl.

kytary, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

have nothing

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Známe výherce, Nobelovy ceny za literaturu a Ester Ledecká má nové trenéry. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Vodní nádrže určené pro zásobování pitnou vodou jsou podle Povodí Vltavy dostatečně naplněné. Například nádrž na Žilivce, která zasobuje i Prahu, je plná z 80%. Hydrologická situace ale zůstává nepříznivá a většina toků má průtok pod hranicí sucha. Podle Povodí Vltavy by k obnovení zásob vody byla potřeba 2 až 4 měsíce vydatných dešťů. Řada českých domácností se vystavuje riziku požáru. Více než tisícovka jich loni vznikla kvůli zaneseným komínům, o které se majitelé špatně starali. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat každý 1 nebo 2 roky v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. To říká cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, ve které propojuje antické mýty se současným světem. V sázkařských odhadech přitom předčila známější jména jako Hakuri Murakami nebo Thomas Pynchon. V pátek pokračuje vyhlášování Nobelových cen tou nejsledovanější, cenou za mír.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ester Ledecká má nové trenéry. V příští sezóně na lyžích povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teďka v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp, kde jsme spolu strávili hodně času. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli.
1: Trojnásobná olympijská šampionka bude nově jezdit na lyžích značky Het. Máme oblačno a na východě s deštěm nebo přehánkami. Postupně se ale od západu vyjasní. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy až ke 3. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až kolem 17.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Du hast mich. Du hast.

tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel letěl na dovolenou soukromým tryskáčem. V Lidlu našli nebezpečné kuřecí maso a tenistka Bartuňková porazila v Pekingu Muchovou. Je tu krátký přehled zpráv a zdraví vás Veronika Kuželková. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem. Ten patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Hrad ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajato soukromé osobě. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska. Ty inspektoři zachytili v prodejně na Ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už v srpnu, ale z pultu zmizelo. Lidé ho tak mohou mít stále doma v mrazáku. Americkému pobřeží mezi státy Alabama a Florida se blíží první hurikán letošní sezony, zvaný Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti 120 km za hodinu a celá oblast už je ve stavu nouze. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci zpátka na sobotu tamního času.
2: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky let spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně.

0: Vlastně u čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušily velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Souboj českých tenistek v Pekingu skončil velkým překvapením. 20-letá Nikola Bartuňková přehrála zcela nečekaně favorizovanou Karolínu Muchovou a vyhrála nad ní naprosto jasně. Světovou osmičku porazila za pouhou hodinu 7 minut, během kterých ani jednou netahala za kratší provaz. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne se od severozápadu přibude oblačnost a večer se místy přidá i déšť. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě čekejme až 17.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

kytary, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomáháme s Europlazmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Rádio Rockzone.
5: Muzika na tělo.

0: No ty vole, hele, 6. hodina raní, Štefan, Sára, Stefan, Gunter, nebo Ginter, taky Zara. Máme světový den pošty, tak si pošlete balík nebo dopis, on vám do příštího léta přijde možná. V každém případě, kdybyste rádu chtěli poslat už nějaký vánoční pohled, tak to už musíte teď.
1: Už jsem viděla vánoční výlohu.
0: Nekecej.
1: No ježišmarja, strašný jako. Musím říct, že takhle v říjnu mě to trošku šokovalo, ale je to tady.
0: Je teda pravda, že já jsem, oni začínají jedny vánoční takový jakoby trhy, vánoční stromečky, jak se budou zdobit. Já jsem o tom včera tady mluvil v rámci pozvánky na víkend a psal mi odpoledne kamarád, jestli jsem se náhodou nezmagořil s těma Vánocema. Tak ne, nezmagořil, hezky
1: je to čím dál dřív, prostě utrácet musíme, co nejdřív to jde, to je jasný.
0: No, přeci. Je pravda, že jednou jsem se vrátil v září z dovolený a už bylo, tuším, že to bylo nějaký někde Eden nebo něco, tak už tam byla vánoční výzdoba.
1: V Edenu jsou divný. Jako,
0: tam jsou divný vždycky.
1: Hezký ráno, Zuzanka, se mnou. Zhruba tak jsem si zase píchla do vosího hnízda. 7 stupňů, to je maximálka, co tady v tuhle chvíli vidím. Jo, pozor, v Brně mají 8, tak nějak v tuhle chvíli, jak to bude vypadat dál, to si samozřejmě řekneme na konci zpráv. To nevadí, já ti budu mávat. Co se týče klubu, tak hned takhle v 6. to na vás navalím, protože pátek a vy se určitě chcete jít bavit, tak třeba v Liberci můžete zaskočit na Dimitria a Rakajn, hrajou společně v Kulturáku a prej ty jejich společní koncerty stojí, za to ještě jsem to neviděla, ale začíná mě to lákat. No a v Praze na Barče po druhý po sobě kapla Háry.
0: Ano, včera tam bylo veselo.
1: Ty jsi tam byl?
0: Ne, já jsem to viděl.
1: Takže jsi strsal před Barčou?
0: Ne, vůbec ne.
1: Nebo na Barče?
0: Ne. A je takový zajímavý typy tam byly.
1: No tak ježišmarja, Harley, to láká všechny dobrý lidi samozřejmě. Tak pojďme na všechno podstatné, co se děje. Šup.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hasiči se prali s kamionem pod Pražským mostem. V Česku začínají komunální a senátní volby a hokejisté Sparty v utkání s Brnem padli. Uvízlý kamion pod Pražským mostem hasiče pořádně potrápil. Uvolnit se ho povedlo po celodenním úsilí až hodinu před půlnocí. Pak se pustili do rozebírání soupravy, aby mohli zablokovanou silnici v Pražské Krči zprovoznit. Na práci při uvolnění nákladňáku s vrtnou soupravou se podíleli 3 tanky a další těžká technika. Zároveň dorazili i střelmistři hasičů. Češi dneska zamíří k volebním urnám. Ve 2 odpoledne začneme vybírat nové primátory a starosty měst a obcí. V některých částech republiky se bude volit taky třetina senátu. V Česku je přes 14 500 volebních místností. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec připomněl, že hlasovat můžete i v případě, že jste zrovna zdravotně handicapovaní a nemůžete do volební místnosti dojít.
3: Volební zákon poskytuje tradiční institut hlasování do přenosné volební schránky. Je to poměrně jednoduché, protože právě i na webových stránkách najdeme třeba pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu. Jsou dohledatelné telefonní kontakty do každé volební místnosti v rámci toho daného území.
1: Volební místnosti budou dneska otevřené od 2 odpoledne do 10 večer, zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Německá policie má pod zámkem dalšího násilníka. V noci na dnešek zadržela 60-letého muže, který ve čtvrtek v bavorské obci Bernau zastřelil 2 úředníky při kontrole zbraní. Při zásahu ho postřelila do nohy. K motivu činu zatím muži zákona žádné informace neposkytli.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejová Sparta je pořád na kolenou. Ani v předehrávaném 9. kole extraligy neprolomila svoji smůlu a svěřenci trenéra Patrika Augusty prohráli doma v O2 aréně i s Brnem 3-4 v prodloužení. V závěru základní doby přitom dokázali smazat 2brankové manko, ale ani to nestačilo. A sebevědomí jde logicky dolů. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání a doma dokázala vyhrát.

0: hrát jenom jedinkrát ze 4 pokusů. Za to Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou. V dalším předehrávaném utkání pak porazila Plzeň v České Budějovice 4-1. Slayer pošlou fanoukům skvělý dárek. Vydají limitovanou edici tekutinou naplněného vinilu Rain in Blood. Ten původní vyšel přesně 7. října 1986, tedy před 40 lety. Limitovaná edice Blood Filled Zoetrope 1 LP je naplněna karmínově červenou tekutinou a bude k dostání exkluzivně prostřednictvím Sound of Vinyl. Jde vůbec o první verzi Rain in Blood, která je, jak kapela tvrdí, napuštěná krví. Předobjednací můžete už teď, prodávat se začne 20. listopadu. A ještě rychle to slíbené počasí, tak dneska už nepůjdeme na 20. Ne. Teploty maximálně do 15 stupňů, k tomu zpočátku jasno až polojasno a odpoledne oblačno.
1: Uzavřená D1 u Mirošovic, 25. kilometr do Prahy, probíhá odtah vozidel po nehodě, takže poslední volný sjezd je na kilometru 29 u Chocerad. No a pozor, v Klášterci nad Ohřichomutovská ulice 2 osobní auta, no a komplikace v pražské Krči, protože stále je tam omezený provoz na té Vídeňský.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Pěkný vám ráno, když nižší má teplota, má je to kolem 6-8 stupňů samozřejmě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Než si dáme vypsanou fixu, tak se taky pojďme podívat na dopravu. Tak dobrá zpráva z D1, na tom 25. kilometru do Prahy se podařilo odklidit tu nehodu a kolona se postupně rozjíždí, takže pozor, to tam nepráskne nikdo další. Po vyproštění kamionu je pořád uzavřena Vídeňská ulice v Krči, takže tady opět další komplikace. A bude tam hlavně poškozená vozovka, takže no, to bude trvat. No a nová nehoda překáží na D5 se uberou na 17. kilometr do Prahy. Je tam srážka dvou osobních aut.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
13: Pak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
14: Všechna auta na jednom místě.
13: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
15: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
16: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
17: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Gong oznámí 6 hodin, 30 minut, přesně.
2: Tum, ještě rosný bod.
1: A to najdu. Ty vole, to byly větlinky.
2: Krásný zprávy to byly. Hezký. Pojďme na ty naše. Dobrý ráno, v Česku začínají volby. Hlasovat můžete od 2 odpoledne do 10 večer a rozhodnout tak o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic a v některých částech země i o senátu. Zítra se pak volební místnosti otevřou v 8 ráno a zavřou ve 2 odpoledne. Dražba stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýčení na město vynesla Jablonci nad Nisou skoro 150 tisíc korun. Největší zájem byl o medaili doplněnou certifikátem. Já věděla, že ten řeknu certifikátem s podpisem oštěpařky Barbory Špotákové. Ta vynesla víc než 9 tisíc. Francouzští studenti opět blokovali střední školy a pochodovali ulicemi měst. Vláda už slíbila, že se bude jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a zchátralé školní budovy zabývat. Konkrétní kroky ale upřesnit neuměla. A ještě sport, veselý, jak jinak, David Pastrňák se konečně probral. 2 góly a 2 přihrávkami se zásadním způsobem podílel na výhře Bruins nad Utahem 6-1. V brance soupeře se přitom objevil i střídající brankář Karel Vejmer. Melka.
0: Rádio Rock Zone.
1: Aerosmith 6:31, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assista.
1: No nic moc, takže jestli máte na trase D11 8 km na Prahu, pozor, osobní auto do dopravního značení. Pozor, si dejte na porouchaný nákladěk na 28. kilometru D1. Tam je kolona teda od 33. kilometru, pomalu se to rozjíždí, ale ještě to bude trvat. No a pak tady mám samozřejmě komplikace Vídeňska v Krči. Je to pod tím viaduktem, kde uvíznul ten kamion, stále se to tam ještě uklízí. Tak jeďte opatrně.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Počasí, to už nebude tak pěkný, jako bylo v těch uplynulých dnech. Teploty, jak to vidím já, Karlovy Vary 4 stupně, jo, no hezky teda. Ostrava 10, Praha 7. No, jak to bude vypadat? Zpočátku bude jasno až polojasno a teploty maximálně dneska 11 až 15. No a vyskytne se i déšť.
0: Rádio Rock Zone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jestli něco z dopravy, tak 605-222-007, což je taková ranní klasika a doprava se vždycky hodí. Aktuální informace pro nás, Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Stále je neprůjezdná Vídeňská ve směru z centra do Krče. U jižní spojky uklízejí po vyprošťování vrtací soupravy. Kolona je od Michelské a do centra je Vídeňská plně průjezdná. V Praze je kolona v Liberecké do Holešoviček, doprava zpomaluje na Pražském okruhu před Ořechem ve směru na dálnici D1 a kolona je v Kbelské před Poděbradskou ve směru do Hostivaře. Global Assistance, Lenka.
1: Pojďme dál, je jednička 204. kilometr na Brno, 3 osobní auta, blokovaný je levý jízdní pruh. Trasa mezi Svitavami a Lanškrounem u Opatova nabouralo nákladní auto. No a ještě 2 osobní na Pardubicku na příjezdu do Přelouče od Jankovic.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
16: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Možná to máte taky tak v kanceláři nebo tam, kde pracujete. Máte tam normálně hromadu propisek, který nepíšou, protože ty, co psali, někdo čornul. U nás je to naprosto úplně stejný. Takže teď jsem přinesl další tři a je vyzkouším, když tak vyhodím. Jinak ve světě se taky dějou zajímavé věci. Zadržený se protáhl s celým otvorem na jídlo. Netrvalo to ani minutu.
1: Byl jaký hubeňour.
0: To, on byl hubeněj, ale jako teďka dělá nějaké opatření, že jo? No a tady máme další. Bengalská kočka skočila za jízdy za rakouské rakouské dálnici na řidiče, způsobila vážnou nehodu a pak zmizela. Už ji nenašli.
1: Proklatec, tyjo. Když už způsobím nehodu, tak tam zůstanu.
0: Ano,
1: ne?
0: Abych svědčil.
1: A to jsou ty kočky, tyjo.
0: A to byla ještě jeho. A ona, protože mňoukala, taky on ji pustil z té přepravky.
1: Takže on je chudák, teď smutnej, že nemá kočku, rozumím tak, tomu správně. No, sice nemá auto, přizabil 4 lidi, ale kočka mu tekla.
0: Přesně tak. A na Kopřivnickém hřbitově chodí na houby.
1: Ano, to jsem četla. A já bych tam chtěla taky, protože já jsem letos, prosím vás, já vím, že bylo hodně hub. Tak já mám úlovek jedna.
0: Jako
1: jedna houba.
0: Jednoho houbu, jo.
1: Jako jednoho houbu, no. A byla jsem ještě na koncertu kapely Houba. No, nevím, jestli se počítá.
0: To se počítá.
1: Tak to
0: máš
1: je tam hodně hub.
0: Tak máš dva houby.
1: Tam bylo hub, to bys koukal. Tam to prostě nasákneš doslova do písmene, tu atmosféru, je z tebe houba.
0: Hezky,
1: tam jsou samý houby.
0: Hezky vám ráno teda.
1: Ano, jak na to koukám, tak houba dneska nic, ale podívám se ještě na jejich stránky, abych nekecala, ale rozhodopádně dneska křtí LPčko v Praze v Café v lese The Valentine's, jsou tam s nimi Glad for Today, tak tam rozhodopádně můžete vyrazit, anebo o kousek dál zapravo v Černošicích v klubu Kino zahrají Ty vole a Znouzecnost, to je taky velmi lákavá pozvánka. No a na ty další už se mrkněte na naše webovky do sekce Club Life, je toho strašidelně hodně dneska, takže můžete opravdu vybírat až do večera. My už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Volební místnosti se brzy otevřou, střelce z Fort Hoodu popraví v přímém přenosu a hokejisté Třince se budou snažit prodloužit svoji panskou jízdu. Volby jsou tady. Češi začnou už dneska rozhodovat o budoucím složení radnic a zhruba třetina z nich bude moct v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé můžou hlasovat dneska nebo zítra do 14:00 popoledni. Výsledky z menších obcí by mohly být známé do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. No a k tomuto tématu nutno říct, že někde čeká volební komise pořádný zápřah. Týká se to třeba i té ve Velkých Karlovicích. Obec totiž patří k největším u nás a mnozí lidé bydlí na velmi odlehlých místech. Situaci proto prozkoumával náš zpravodaj Honza Čada.
3: Starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík, mimochodem v čele obce od roku 1998, připomíná, že katastr čítá 81 čtverečních kilometrů. Znamená to tak podle předpokladů o letošních volbách asi 20 výjezdů volební komise s přenosnou urnou za většinou staršími lidmi, kteří bydlí v okrajových částech. Cesty bývají různé, dojezd ne vždy snadný. Jan Čada, Velké Karlovice.
1: Pentagon bude přenášet popravu naživo. Lidi podle něj mají právo vidět smrt takzvaného střelce z Fort Hoodu v přímém přenosu. Bývalého armádního psychiatra Nigela Hessena, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, zastřelí 3. prosince popravčí četa. Jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za víc než 65 let.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejová extraliga zvesela klouže po ledě dál. Vedoucí Třinec bude v dnešním 9. kole usilovat o další prodloužení svojí rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas víc a ztrácejí 3 body, se představí na ledě Vítkovic. A řadu 5 porážek by ráda ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnula Mladá Boleslav. V dalších dnešních zápasech hostí

0: Litvínov poslední Olomouc a Liberec přivítá třetí Karlovy Vary. A je to debka. To Majorka srazilo reunion turné Radiohead na kolena. Frontman kapely přiznal, že u něj vyvolalo obrovský propad sebevědomí, ze kterého se vzpamatovával dlouhé měsíce. Radiohead se dali dohromady po 7 letech ticha a vyjeli na turné, které publikum milovalo, ale pro Yorka bylo náročné střetávat se zase s tolika silnými osobnostmi a handrkovat se o každou notu. Muzikant se podle svých slov začal zase cítit sám sebou až poté, co se vrátil k práci na svém připravovaném sólovém albu. A hurá na počasí, dneska čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne potom oblačno a posléze i zataženo sem tam občas nějakou tom přehánkou a deštěm a teploty maximálka 15 stupňů.
1: No, jdeme hurá na silnice. Komplikace stále u Tomajerky, Vídeňská ulice, takže tam bacha. D7 na Prahu, 7. kilometr, je to sjezd na Lidice, blokuje provoz nehoda v levém jízdním pruhu. Za 5 osobních aut, jo. No a ještě si dejte pozor na D1, tam 3 osobní auta na 204. na Brno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jedna z těch taky nejoblíbenějších kapel Sweet, britská glam rocková scéna, po kapelách jako třeba Slade, T-Rex, Queen, anebo Gary Glitterovi patřila mezi ty nejpopulárnější.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Hon na lišku máme teda za sebou, ale teďka jak to vypadá v dopravě, tak samozřejmě Hon to je taky. Musíte být všichni první a všude první, takže jak to vypadá v Praze?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy u sjezdu na Lidice na 7. kilometru překáží v provozu hromadná nehoda. Očekávejte na narůstající zdržení. V Praze stále neprůjezdná Vídeňská ve směru z centra do Krče u jižní spojky uklízejí po vyprošťování vrtací soupravy. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr a na městském okruhu v Blance ve směru do Troji probíhá regulace provozu v tunelech a kolona od Barandáku. Z Global Assistance.
0: D1 204. kilometr na Brno, 3 osobní auta v sobě, mezi Svitavami a Lenškrounem u Opatova. Nákladák ve Svodidlech. Na Pardubicku příjezd do Přelouče od Jankovic, 2 osobní auta. A pojďme dál, D7. Je to 7. kilometr na Prahu, 5 osobních aut a kolona dlouhá. No a samo sebou zdržení trasy z Benešova na Prahu před Mirošovicemi.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
15: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
14: Dnes musíte vybrat.
15: Mám tady pro vás předvýběr a
14: rozšíříme
15: výběr. Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete
15: to riziko?
14: Ale je to na vás.
15: Váš názor? Váš názor?
16: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
18: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte? My zařídíme.
19: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

s jednou tou novější věcí, která se jmenuje In The Stars, což je taková britská legenda z roku 1962. Ano, tak byly založeny v roce 1962. V roce 1990 a zůstaneme v Británii. To je jiná parta, po tý šílel naprosto každej. A teďka v listopadu, tuším, že 16. mají koncert v O2 Areně. Tak můžete být u toho. Prodigy.

0: Umí to holka. Ona je taková prodigy. Protože když někomu řeknete, že je prodigy, tak to znamená jako, že jsi zázračný. Genius.
1: Viděl jsi někdy slepici snášet vajíčko? Ten pohyb, co to udělá, to je přesně ten tanec, který ženský na prodigy dělají. Já ho taky umím.
0: Já jsem si myslel toho mima, jak dělal tu slepici, v tom možná přijde
1: kouzelník. No je to hodně podobný, to byl pan
0: On
1: Čejka.
0: On to uměl, pan Čejka. Ano, ten ji uměl opravdu výborně tu slepici.
1: To my starší ročníky velmi dobře známe.
0: Musí se to muset naučit. 7.30, další rychlý přehled, pak si dáme Metaliku.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prosím vás, neupejpejte se, on to umí, on tu slepici dělá každý ráno, když přijde, ale jednou vám to natočíme a ukážeme na našich sociálních sítích, to je jasný. Teď jdeme na rychlej přehled. Komunální a senátní volby v Česku jsou na spadnutí a připravuje se na ně i Černouček na Litoměřicku. Výjimečně tam ale nechystají kytku pro první dámu a nestresují se kvůli hordám novinářů. Nejslavnější obyvatel obce prezident Petr Pavel totiž letos kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude. Chyba v plánování ho podle jeho slov mrzí. Souběžně s komunálními volbami se dnes a zítra uskuteční taky spousta referend. Vrátíme se k ním ještě ve velkých zprávách v celou. V New Yorku se zase ozývaly rány ze zbraní. Agent amerického imigračního úřadu ICE tam včera postřelil muže z Dominikánské republiky. Stalo se to ve chvíli, kdy jel v autě s dítětem. A ze sportu české fotbalistky dneska zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se doma postaví skotkám a my se za půl hodiny zeptáme obránkyně Evy Bartoňové, jak to vidí. Radio Rock Zone.

0: Tak jdeme se někam pozvat. Putování osadou vinných sklepů. Pozor, prosím vás, pěkně na promile alkoholu s možností pokračovat v pochodu směrem Dubňany a dále do Mutěnic. Tak to je 50. pokračování, velmi tradiční a hojně navštěvovaný akce, která je pořádaná klubem českých turistů druhou sobotu v říjnu. Takže začátek, tedy zítra v 8 hodin, můžete se jít podívat do sklepů Šidleny u Milotic i s pochodem. ČT Outdoor Cup se za dobu svého trvání stal taky největší a nejznámější, taky nejpopulárnější akcí na horských kolech v Česku a jeho dosah značně přesáhl hranice Libereckého kraje, takže ten se jede 10. října, to je zítra, 30. ročník. No a pak tady mám jednu takovou humoriádu. Jestli máte traktor domácí výroby, tak se můžete pochlubit. V sobotu 10. na traktoriádě do Národního zemědělského muzea v Čáslavi. Bude tady spanilá jízda, přehlídka traktoru domácí výroby, traktoriáda, prostě všechno, co oslavuje naše zlaté české ručičky.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Když jsme měli Škodovku 120, tu jsme si taky opravili doma. Bohužel teďka už to tak moc nějakým způsobem nejde. Všude elektronika, počítače. Na Kroměřížsku v Holešově, pozor, osobní auto s motorkou, je to na ulici Národních hrdinů. Na Svitavsku u sedlišky od Nové sídly, osobní auta se Srnou. Na Kladensku v Hostouni, Jenická ulice, tady záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: A máme před sebou opět dopravní informace nějaký?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak doprava v Praze samozřejmě bude i nadále kolabovat ještě nějaký čas na té Vídeňské u Tomajerky, tam s tím počítejte, tam se bude ještě hodně likvidovat. Nicméně pojďme, má pro nás čerstvý informace Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí mezi Lochkovem a Ořechem. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy u sjezdu na Lidice na 7. kilometru probíhá odklízení hromadné nehody. Očekávejte zdržení od 9. kilometru. A v Praze je stále neprůjezdná Vídeňská ve směru z centra do Krče. U jižní spojky tady uklízejí po vyprošťování vrtací soupravy. Do centra je Vídeňská plně průjezdná. V Global Assistance Lenka.
0: Na Kladensku v Hostouni Jenická ulice osobách s chodcem, takže tam taky opatrně. 7.51.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
3: 30.9. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
13: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: víkend nám trošičku proprší, ne, že ne? Máme 8 hodinu raní, takže jsme si zaspívali a zaspíváme si dál, protože bude Žužu za chvilku. Ale teď předtím ještě Zuzu.
1: Ano, to je má hymna, Žužu, na to se těším. Mimochodem, Horky, že slíže chystají turné, nebo už teď výjíždějí podle mě, když už si o tom jako začal mluvit, ale bohužel to nemám úplně pod palcem.
0: Já jsem o tom nezačal mluvit, ty se z toho chytla.
1: No tak řeknu Žužu, vidím Horky, že slíže, ne?
0: Tudle nudle
1: taky. Hele, počkej, hned řeknu, ano, dneska začíná čarovné tour Horky, že slíže. Děje se tak konkrétně v kulturáku Klobučan ve Valašských Klobůkách. Tak to je takový malý tipka,
0: můžete
1: vyrazit, protože Horky, že slíže, to je vždycky záruka dobré punkové muziky a velké zabavy také. Ne, pravá strana, čo je s váma, levá strana, čo je s váma. Takhle to tam běží. Jinak se na koncerty mrkněte samozřejmě na naše webovky a na naše sociální sítě, protože pátek, to znamená, že se toho děje opravdu hodně a Valašské Klobůky jsou pro mnohé, co si budem povídat, daleko. Tečka za pozvánkami. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Volby mnohde spojily s místními referendy. České fotbalistky si brousí zuby na skotky a MiG-21 vyráží na turné. Nejen volbami je dneska a zítra živ každý Čech. Souběžně s nimi se totiž uskuteční i 37 místních referend. 20 se jich týká konkrétně výstavby větrných elektráren v obcích. Rozhodovat se ale bude také o obchvatech, stavbě domů a dalších objektů a tak dále a tak dále. Zájem o tato referenda v posledních letech výrazně roste a tento rok bude rekordní. V českých zoo se daří opeřencům. Třeba v té pražské se jako první v Česku podařilo odchovat papouška Loríčka oranžovoprsého. Mládě se vylíhlo 27. května a je to samec. Teď zůstává v zázemí zahrady a daří se mu dobře. Loríčci oranžovoprsí přitom chovají kromě Prahy v Evropě jenom 3 další instituce. Ale to není všechno. Safari park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal taky samici vzácného páva koňského. Přicestovala z Varšavy a u nás už na ní čekal její šamstr. Chovatelé teď věří, že od téhle zamilované dvojky budou mít poprvé v historii chovu mláďata tohoto druhu. Budeme držet pařádky. Otec útočníka ze slovenské školy je pod dohledem policie. Muže nedávno propustili z vězení, kam se dostal kvůli prohřeškům souvisejících s drogami. I matka 13-letého agresora skončila ve vazbě. Podle výpovědí svědků měla ještě v den tragédie napadnout chlapce na autobusové zastávce a vyhrožovat smrtí dětem i ředitelce školy. Žena se k činu přiznala s tím, že to nemyslela vážně. Připomenu, že žák 8. třídy zaútočil ve Staškově nožem 29. září na své spolužáky i učitelky. Jednu z nich zabil a zemřela i 14-letá napadená dívka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Pokud se chtějí dostat na mistrovství světa, musí se prokousat zatraceně těžkou kvalifikací. Vstoupí do ní dnešním zápasem se skotkami v Pardubicích, u kterého bude i obránkyně Sparty Eva Bartoňová.
3: Nečeká nás vůbec nic snadného, skotky to potvrzují dlouhodobě, jsou to účastníci mistrovství Evropy, jsou určitě favoritama v této nově zápase, ale říkám, jako může se stát cokoliv a já doufám, že se popereme konečně o to, aby jsme i takovýhle zápas zvládli.
1: Dnešní úvodní hvist je v Pardubicích naplánovaný na 7 hodin večer, odveta na ostrovech pak připadá na úterý.
4: Bulharku, jarku, tartarku, spárku, motorku, storku, baťarku, norku, japonku, polku, mongolku, stolku, uzenou.
1: MiG-21 mají konečně novou pecku. Single s názvem Nestálá vydali po 2 letech ticha. Podle frontmana Jiřího Macháčka je tenhle song vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v ka-

0: každém věku o něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni, teda jinými slovy zkrátka o lásce. Produkoval ho Adam Karlík a naživo zazní na klubovém turné Podzim 26. To začne dneska v klubu Barák v Ostravě a následně s ním Migové vyrazí do dalších 8 měst, včetně třeba Pardubic, Plzně, Trutnova nebo Valašského Meziříčí. Vrcholem pak bude trojkoncert v pražském Lucerna Music Baru, který se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. listopadu. Rána počasí dneska čekejte zpočátku jasno až polojasno, postupem dne ale oblačno až zataženo a večer se může na některých místech v Čechách i rozpršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 15 stupňů.
1: Brno, opuštěná ulice za železničním viaduktem na Pisárky, osobní auto do mostu, na Nymbursku v Poděbradech, ulice na Chmelnici, dopravní nehoda osobního s dodávkou, no a na Orlicko-Ústecku v České Třebové, Slovanská ulice, nákladní s osobním.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdeme na silnice. Lenko, ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí mezi Lochkovem a Ořechem. Na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchovce zdržíte nejdříve mezi Běchovicemi a Štěrboholy a pak od Krče přes Baranďák do Dobříské. A operátoři regulují provoz na městském okruhu Blance, očekávejte zdržení od Proseka i od Libně. Z Global Assistance, Lenka.
1: D1 171. kilometr na Brno Bacha, je tam nehoda dodávky s vlekem, která skončila na boku. Neprůjezdné jsou dva jízdní pruhy, takže zatím se tvoří kolony. No ještě pozor, na Jablonecku mezi Desnou a Bílým potokem leží na vozovce strom, komunikace je neprůjezdná.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
10: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
12: Hit sezóny na rádiu.

Tomirsku ještě zůstanu chviličku, protože deska, která se jmenovala The Faithful Departed, vyšla v dubnu roku 1996 a tak trošičku se hodí do téhletý doby. Ano, bavím se o Cranberries, kde právě zazněla i tahleta skladbička. No, a byly to závislosti, sláva, osobní ztráty, prostě současnost.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tak 8.30, pěkný ráno.
2: Pěkný ráno, vrtnou soupravu, která uvízla ve středu pod mostem v Praze, se konečně podařilo odvést. Z místa nehody ovšem zmizela až dneska ráno. Na její uvolnění využili hasiči i 3 vyprošťovací tanky. Voliči v Česku začnou ve 2 hodiny rozhodovat o novém složení zastupitelstev. Zhruba 1/3 z nich bude moct ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Dneska můžou hlasovat do 10 večer, zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Donald Trump má další pěknou řádku nepřátel. Bílý dům za ně totiž považuje podle svého vyjádření úplně všechny lidi, kteří používají termín umělá inteligence na místo termínu superinteligence. Americký prezident to sám napsal na svou sociální síť. A ještě sport. Po skoro 3 týdnech se zase rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Pražská Slavia na stadionu posledního Zlína. Zápas začne v 6 večer.
1: No ale to nemůžete tu inteligenci takhle brát, protože ona taky občas kecá.
0: Radio Rock Zone.
1: Red Hoti. No a za chviličku taky Tomáš, takže jestli máte třeba nějaký hit, který jste dlouho neslyšeli, tak si napište na song@rockzone.cz anebo na fb.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: D4, 64. kilometr na písek Bacha, je tam nepojízdný osobní auto. D1 sjezd na Lesní Hlubokou, 171. kilometr na Brno, havarovala dodávka s vlekem. Dálnice je průjezdná odstavným pruhem, ta dodávka leží po nehodě na boku, takže i tady opatrně. No a jdeme na počasí, jak to bude vypadat.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Teploty 11 až 15 po celý víkend, zpočátku bude jasno až polojasno, dneska jinde samozřejmě se přidá déšť, takže nám ten víkend tak trošičku jakoby se ochladí a proprší.
0: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: zvesela vás vyzvu do 9. hodiny, protože tam už bude Tomáš. Máme pátek 9. října, nezapomeňte, Světový den pošty, tak si dneska pošlete třeba pohled, on vám do Vánoc snad dojde. Kapela Heart za námi, před námi New Radicals, taky Dropkick Murphys a taky doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Za vjezdem z Bruntálu na Opavu, pozor, osobní auto havarovalo. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1 ve směru na Brno, 170. kilometr. No a jak to vypadá v Praze?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V pražských Holešovicích ve Veletržní ulici na úrovni Stromovky srazilo osobní auto chodce a neprůjezdní je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Na Praze západ v Chýni v Družstevní ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr a na pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí mezi Lohkovem a Ořechem. Z Global Assistance Lenka.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Vybavujete domácnost?
12: Jo.
11: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
16: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Dropkick Murphys na Radio Rock Zone, minuta něco málo do 9. Hezký páteční ráno vám přeje Tomáš Frede, 9. říjen, Štefan, Sára, Stefan, Gunter a Zara. Všichni mají dneska svátek, tak snad je všechny oběhnem. Světový den pošty. A nevím, co bych tomu dodal.
1: No, taky pošťákům všechno nejlepší.
0: No, jasně, ano. Přeju
1: ale
0: dobrou...
1: Ale ty všechny neoběhnem, oni mají dost našlapán.
0: Dobrou rozvoz a roznos, ideálně v termínu, přeju nám. Je tady taky Zuzka tady, pojďme si dát další.

0: bude hezky. Dáme hezky tady a tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Jižní Morava úpí pod náporem žloutenky, hokejová Sparta je na kolenou a Aerosmith přece jenom koncertovat budou. Žloutenka v Česku je zase na vzestupu a nejhorší je v těchto dnech situace v Jihomoravském kraji. Podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renaty Čupek za to nemůžou jenom návrat lidí z dovolených v cizině.
2: Zároveň nám tedy přibývá jaksi cestování vlastně a cestovního ruchu na území města Brna, to znamená v těch důležitých dopravních uzlech dochází vlastně k velké koncentraci lidí.
0: Hygienici pořád apelují hlavně na prevenci, a to v prvé řadě na očkování. Vranovská přehrada na Znojemsku odhalila svoje tajemství. Vynořila se z ní obec zatopená před dlouhými 90 lety. Kvůli suchu je její hladina aktuálně o 10 metrů níž, než je normální. Pod hradem Býtov se tudíž na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice, kterou nově vznikající vodní dílo zaplavilo ve 30. letech minulého století. Základy několika z někdejších 70 domů jsou dokonce vidět už z velké dálky. Francouzští studenti ve svých protestech nepolevují. I včera blokovali střední školy a pochodovali ulicemi měst. Například v Paříži protestující házeli dlažební kostky na policii, která reagovala nasazením vodních děl. V Lormontu na jihozápadě zase demonstranti vyrabovali a zapálili část jednoho lisa a v Bordeaux hořela fasáda policejní stanice. Po celé zemi vyšlo do ulic přes 71 tisíc lidí, jak sdělilo ministerstvo vnitra. Vláda už slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a zchátralé školní budovy, nebyla ale ve svých krocích příliš konkrétní.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté Sparty jsou ve velkém útlumu. V předehrávaném utkání 9. kola extraligy včera prohráli s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Navíc má doma na kontě jedinou výhru ze 4 startů. A to není pro trenéra Patrika Augustu rozhodně nic příjemného.
3: Aspoň v tom závěru jsme naklonili trošku tu euforii na svoji stranu a urazil se nám vyrovnat, když už si myslím, že už to nikdo ani nečekal. Ale pořád je to další prohra a s tím samozřejmě nejsem spokojený.
0: Dneska 9. kolo pokračuje svou regulérní fází. Vedoucí Třinec se postaví Hradci Králové. Druhé Pardubice vybruslí na led Vítkovic. Ve středočeské bitvě se utká domácí Kladno s Mladou Boleslaví. Litvínov bude hostit poslední Olomouc a Liberec přivítá 3. Karlovy Vary. Aerosmith se vrací. Kapela potvrdila, že se znovu objeví na pódiu. Stane se tak v rámci 2 koncertů nazvaných California Dream On Aerosmith and Friends. Skupina kolem Stevena Tylera tak potvrdila spekulace fanoušků, které se vyrojily na začátku tohoto týdne poté, co začala sdílet na sociálních sítích tajemné, ale nadějné upoutávky. Vystoupení se uskuteční v Los Angeleském Hollywood Bowl, konkrétně 29. října a pak také 1. listopadu. Pojďme ještě k dnešnímu počasí. Dneska z počátku dne, tedy v těchto chvílích, čekejte jasno nebo polojasno. Ovšem během odpoledne se bude zatahovat, sem tam občas může i zapršet a teploty vystoupají maximálně na 15.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
4: Přihodím ještě informace z dopravy, to Ceví a Rydebacha v Ostravě v závodní ulici na křižovatce s Edisonovou. Bourala 2 osobní vozidla, provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. V Praze Stodulkách v křižovatce ulic Petr Žílková a v Hůrkách dejte pozor na nehodu 2 osobních aut, doprava zde zpomaluje. Mám pro vás Jonathana Davise, Guns N' Roses nebo Ozzyho, přeju ještě jednou krásný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, tak a pojďme se podívat na situaci v dopravě společně s Lenkou, jak to vypadá v Praze. Leni, čau.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Ve Stodůlkách, křižovatce ulic Petržílkova a v Hůrkách, dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, doprava tam zpomaluje. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí mezi Lohkovem a Ořechem. A na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov vázne doprava nejdříve mezi Běchovicemi a Štěrboholy a pak od Barandovského mostu do Dobříské. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Jsme na 8 stupních, oblačno dnešek bude zpočátku polojasný, později tedy bude oblačnosti přibývat. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne i déšť, teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě 18. V noci to klesne k 7 stupňům, no a sobota bude většinou zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami, teploty mezi 11 až 15 stupni, na jižní Moravě až 18 stupňů. Mám pro vás Nickelback společně s kytaristou Johnem Five.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
12: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: The Doors na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Jdem to umrknout, schválně tedy, co se na nás kde chystá. Tak Praha, Cargo Gallery, Skyline, v KDčku barikádinku Harley, druhý přidaný koncert, mimo jiný američí Death Chant v Krosu, Noc vlka v Modrý opici s End of Scream, Charny Bess, Wolfarian a další.
2: The Valentine's křtěj LPčko v Kafe v lese, s ním taky Glad for Today,
0: Bike Jesus, Deli Girls. No a v divadle Dobeška, no, Struggling Angles and Coconutty, ksi taky album, s nima Virval a Rotten Hands. V Černožicích klubu Kino, Ty vole a Znouzecnost, v plzeňský Podlampě Deratizéři, Dilema in Cinema, taky Pešata. Dimitri a Arakaň jsou dneska v DKčku Liberec, v KD Vratislavice jsou Delorein, Rybičky ve Žlutým psu v Pardubicích, to je myslím teda vyprodaný dneska i zítra. Vision Days v Kulturáku v Ústí nad Labem, tyjo, samý punk, to je slušný. V klubu Peklo, tedy ve Vyškově, Bratrstvo Luny, The Split a taky Pačes, Tři ségry a Degradace v Baráku v Ostravě, v Modrým trpaslíku v Český Třebový, Ignoise, Klatově a jejich Bystro Vlaštovka hostí Čtvrt na smrt. Datavist, Miagra a Influs v Litomyšlský kotelně. Co tam máme dál? V kabinetu Mus Panoptikum a taky Island Mint v klubu Alterna, tedy v Brně taktéž, v Random Choices a taky Sonata, zdá se, že Alkohol v Kulturáku v Bošovicích a tak dále a tak dále. Tyjo, je toho hodně, je vidět, že klubová sezona už je nastartovaná, je v plném proudu. Já už mám pro vás Youngblooda.
1: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz Aufstein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, krátce před desátou dáme ještě jednu rychlou dopravu. V Brně Štýřicích v ulici Vinohrady blokuje jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut, počítejte se silným provozem. Na osmičce Praze ve Vršní ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem, projíždějte s opatrností. Na D1 31. kilometr ve směru na Přerov stojí porouchaný osobní vozidlo.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
5: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
13: Tak abyste ho nepromeškali.
12: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
13: Garanci kvality i výhodného financování.
12: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
15: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Tak Foo Fighters odpodlahy pěkně na rádiu Rock Zone, minuta něco málo do 10. hodiny, hezký páteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme teďka zase nějaký informace, protože dorazila Zuzka a s ní tedy další zprávy. Čau.
1: Ano, hezký dopoledne i ode mě. Já vás samozřejmě nejdřív, než se vrhneme na ty vážné věci, pozvu někam za muzikou, protože je pátek a neměli byste zůstávat, sedět doma, jako třeba mám v plánu já dneska, ale to je jiná kapitola. Mám tady takové zoologické pozvánky, můžete vrazit do pražského klubu Modrá Vopice, kde se dneska koná Noc vlka. To znamená, že tam hrají End of Scream, Charny Bez, Wolfarian a taky Dvalin a ne. Nebo je další taková pěkná zoo show přímo se zoologickou tour, kterou zaštiťují deratizéři Dilemma in Cinema a Pešata svůj dnešní plzeňský koncert v divadle pod lampou, kde je to moc pěkný, čepují tam dobrý pivo, tam se vám bude dobře dařit. To jsou takový dvě pozvánky ode mě, jinak se samozřejmě můžete podívat na naše webovky do sekce Club Life, kde je toho mnohem, mnohem víc a určitě je dneska z čeho vybírat. No a ještě to teda řeknu, dvě kapely dneska startují svoje podzimní turné. Za prvé v Ostravě v Garáž klubu, to jsou MIG 21 a za druhý ve Valašských Kloboukách Horký žeslíže v Kulturáku Kloboučan. A teď už těch pozvánek fakt bylo hodně, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: K volbám se vytisklo 13 milionů sad lístků. V Americe se vydala koťata do akvária a hokejista David Pastrňák se konečně předvedl. Češi dnes zamíří k volebním urnám. Ve 2 odpoledne začneme vybírat nové primátory a starosty měst a obcí a v některých částech republiky se bude volit taky třetina senátu. V Česku je přes 14 500 volebních místností. A ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec připomněl, že hlasovat se dá i v

0: Konkrétně 390 tun. Rozložené lístky by jenom pro zajímavost pokryly víc než 900 fotbalových hřišť. Pro komunální volby se letos připravilo zhruba 13 milionů sad hlasovacích lístků, ačkoliv volit může kolem 8 milionů 250 tisíc lidí. Na jednoho voliče tak připadá víc než 1,5 sady. A důležitá informace na závěr tohoto bloku: volební místnosti budou dneska otevřené od 2 do 10 večer, zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. A trošku odlehčíme téma. Koťata z minnesotského útulku vyjela na exkurzi. Ošetřovatelé Bitty Kitty Brigade si vzali do akvária Sea Life na předměstí Minneapolisu. Tam s velkou chutí zblízka pozorovala ryby, chobotnice i žraloky a zvířátka si to moc užívala. Uvnitř průhledné kopule se kotí jménem Turkey Leg postavilo na zadní, plácalo tlapkou do skla a mňoukalo. Akvárium předtím pozvalo i štěňata z psího útulku Safe Hands Rescue. Jejich výlet ale zorganizovalo na jiný den, aby se skupinky nepoštěkaly.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: David Pastrňák se konečně probral, 2 góly a 2 přihrávkami se zásadním způsobem podílel na výhře Bruins nad Utahem 6-1. Za ten se v brance objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezónou zvolený za kapitána Bostonu se přitom zatím moc nevytáhnul. Z předchozích 4 utkání NHL měl na kontě jenom 2 asistence. Ani v pátek nezapomenu na pozvánku do kina. Zaskočit můžete na film Proč bychom se nezabili. Tahle nová česká komedie ukazuje, co se stane, když se 2 znesvářené rodiny ocitnou před objektivy reality show. Pokračuje jako vždycky Saša Ptáčková.
2: Vesnici Rozumov už léta ničí válka 2 znesvářených rodin.
3: Tohle to si odneseš!
4: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
4: Vezmeš si mě?
5: Vezmeme Vladimíry.
2: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
6: Co je?
7: Maruška mě opustila.
6: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
6: Opustím moc.
0: A ještě rychle zvládneme počasí. V tuhle chvíli jasno až polojasno na většině území. Během odpoledne se nám to bude mírně kazit. Zatáhne se obloha a místy taky zaprší a nejvyšší teploty dneska vystoupají na 15 stupňů.
8: Děkujeme velmi pěkně. Já už mám pro vás další muziku a dáme si na rozestřel té hodiny spíše klasiky Green Day, Sheryl Crow nebo Kabát.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.18, tak jo, pojďme se opět tady něco dozvědět od Lenky ohledně pražské dopravy, čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na Praze 8 ve Vršní ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona převážně kamionů od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky. Před námi skvělý spojení kapel Yellow Card a Good Charlotte, Bedroom Posters.
0: Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až do 89 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Pomáháme s Europlazmou.
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
14: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem se na to podívat opět, jak to vypadá v dopravě D6, 43,5 km ve směru na Karlovy Vary u sjezdu na Krupou. Blokuje levej pruh střed dvou osobních aut, provoz v místě zpomaluje. Na Liberecku mezi Všelibicemi a Českým Dubem došlo k dopravní nehodě osobáku. Provoz je tam omezený v Mostě na Třídě budovatelů, nabourala dodávka do dopravního značení, dejte tam pozor.
0: Radio Rock Zone. Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to doťukneme krátce před 10:45. Poslední doprava v téhle hodině. V Kolíně v Ovčárecké ulici došlo k nehodě dvou osobních aut. Počítejte s omezením, zdržení je nárazový. Na dálnici D8 na 25. kilometru směrem od Prahy na Drážďany probíhá úklid vozovky po nehodě. Počítejte s omezením provozu, kolona se zatím netvoří. No a ještě zmíním České Budějovice v ulici Edvarda Beneše došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone,

0: Nickelback na Radio Rock Zone a nějaký minuty zhruba dvě zbývají do 11. hodiny. Pátek 9. října, krásný dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazila Zuzka. Pojďme na další zprávy, čau. Aha.
1: Hezký dopoledne, ano, dobrý den, přeju, ano, konečně jsem se taky dostala ke slovu. Já vím, mě tady jako často vypínají, no, ale tak to se mi stává běžně. Tentokrát jsem zapla, tak vám můžu prozradit, že dneska slaví narozenin taky dva velice známí lidé. Za prvé je to Sean Lennon, druhorozený to syn Johna Lennona a za druhý taky britská rocková zpěvačka a kytaristka PJ Harvey. Takže všechno nejlepší těmto dvěma lidem a protože mluvím o muzice, tak u ní ještě zůstanu a mám pro vás pár pozvánek zajímavých. Face Tour Rybiček 48 pokračuje dnešním dnem v Pardubicích, kde zahrajou v... Co to?
2: Vyprodáno.
1: Vyprodáno. No a tak můžete závidět,
0: zítra
1: no.
0: Taky.
1: Do Žluťáku prostě se nedostanete tím
0: jsou
1: pádem,
0: tam zítra,
1: ale třeba, máte, lístek. Máš lístek?
0: Nemám lístek, kluci se za mnou staví, máme to kousek, Pardubice, Hradec, ale každopádně já vždycky říkám, zkuste internety.
1: Ano.
0: Třeba se tam někdo něčeho bude zbavovat.
1: Ale já kdykoliv jsem byla na koncertě ve Žluťáku, tak vždycky před ním někdo stál a nabízel lístek. Takže třeba dva, tři tam jako můžete ještě ulovit, ale zaručený to není.
0: Okay.
1: No, co je zaručený, je, že jdeme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Volby jsou i soubojem generací. První fotbalová liga se zase rozbíhá a Kabáti mění termíny koncertů svého turné. Za 3 hodiny to vypukne. Česko se chystá na své další komunální a část země i na senátní volby. Hlasovat pro své kandidáty můžete dneska od 2 hodin odpoledne do 10 večer a zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Konkrétně komunální volby jsou letos mimo jiné i tvrdým soubojem generací. Oproti zkušeným bardům totiž vzrostl počet mladíků a mladic, kteří chtějí do politiky. O místo v zastupitelstvu se u nás třeba uchází skoro 650 teprve nedávno plnoletých kandidátů. Na opačném konci věkového spektra je nejstarší kandidát, kterému je 99 let. Nezvyklostí letošních voleb je fakt, že se jich nezúčastní prezident země Petr Pavel. Ten je totiž soukromně v zahraničí. Za chybu to považují nejen koaliční, ale i opoziční politici. Svého muže se ovšem zastala první dáma. V příspěvku na sociálních sítích skritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo striktně nařídil, ale neudělal vůbec nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. No a k tomuto tématu nutno říct, že někde čeká volební

0: Jiří Snadný, Jan Čadár, Velké Karlovice.
1: Slovenská policie posiluje hlídky u škol, reaguje tak na nedávné tragické útoky na severu země a také v Polsku. Jejím cílem je také prověřit svou připravenost na zvládnutí podobných incidentů. Poslední tragédie se odehrála na konci září na základní škole ve slovenském Staškově. 13-letý žák tam nožem zaútočil na několik lidí. Jednu učitelku zabil na místě, 14-letá dívka pak zemřela v nemocnici. Polsko zaznamenalo jenom za tento týden útoky na školách hned dva.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová liga je zpátky. Po rekordní skoro 3týdenní reprezentační přestávce se dneska rozběhne předehrávkou 10. kola. V té nastoupí lídr tabulky Pražská Slavia na stadionu posledního Zlína, zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na svoje vytoužené premiérové vítězství. Jenže tohle pro ně bude velké sousto. Pražané v lize se Zlínem neprohráli 12krát po sobě. Lámat se to bude těžko, ale počkáme si, zápas začne v 6 večer. Kabáty skolila Viróza. Já začnu a ty to tam dáš. Ano. A pravděpodobně byla velmi silná a postihla hned několik členů kapely, která kvůli ní přesunula svoje dva brněnské koncerty a mění závěr turné. Jeď! Ve Winning Group aréně se místo října objeví až 17. a 19. listopadu. Pokud už máte lupeny, zůstávají v platnosti s tím, že ty z 8. října fungují na 17. listopadu a z 10. října na 19. listopadu. Brno se tak tím pádem nově stalo poslední zastávkou kabátího turné 2026 místo původně plánované O2 arény. Kapela se ve svém vyjádření fanouškům omluvila a dodala, nikdy se nám to nestalo. A ještě jednou, fakt sorry. A teď si dáme ještě jeden den.
3: Takhle by to přesně znělo, jo. Kdyby ten Pepa se nešel vyléčit, tak by to bylo asi nějak takhle, jak jsem to tady zkoušel.
1: Já myslím, že to bylo moc pěkný.
3: No, hlasivky jsou prostě
1: svině. Já jsem ti fandila, no.
3: Ale takhle, nikde není řečený, že za to může vlastně Pepa. Třeba tam marodí někdo jiný. Prostě je tam nějaká marotka, to se musí pochopit, no.
1: Jestli se kluci nenakazili tak nějak jako...
3: Prskli na sebe, to je pak hned, no.
1: Ano. Jasno, polojasno, v tuhle chvíli, odpoledne, zataženo, jsem tam občas déšť, no a maximálka 15 stupňů, konec.
3: Děkujeme krásně, pojďme za další muzikou, dáme si Disturbed, Blur nebo Korn.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Jdem se na to podívat. 11, 18, ještě... ještě ne. Tak na trase z Horní Cerekve na Jihlavu před Kostelcem narazilo osobní auto do stromu. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením. Na dálnici D55 za sjezdem z D1 na 16. kilometru směrem na Otrokovice stojí u krajnice porouchaný osobní auto. No a v Praze východ, nebo na Praze východ na příjezdu do Líbeznic od Mratína na Kruháči bourala 3 auta. Blokou jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.
0: Rádio Rock Zone.
2: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: 11.30, tak pojďme se podívat, jak to vypadá po aktualizacích z předpovědí počasí. V tuhle chvíli 12 stupňů, oblačno. Oblačno až zataženo už bude po zbytek dne na východě území, bude převládat zmenšená oblačnost. Večer čekáme v Čechách od severozápadu občasný déšť nebo přehánky. Teploty 11 až 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. V noci to klesne k 7, no a sobota bude s velkou oblačností, zpočátku dokonce i s deštěm, no a teploty mezi 11 až 16 stupňů. Stupně tedy velmi podobně dnešnímu počasí. Dám si Dropkick Murphys.
0: Radio Rock Zone. Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak podíváme se ještě jednou na situaci v dopravě. Ta vypadá následovně. V Benešově v ulici ke stadionu probíhá cvičení záchranných složek. Komunikace je neprůjezdná. Na Opavsku v Neplachovicích, v hlavní ulici, zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, takže omezení provozu v místě. No a D11, 90,5 km ve směru do Prahy stojí porouchaná dodávka. Dejte tam pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
6: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Vybavujete domácnost?
12: Jo.
11: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Bile, to dobré začíná u nás.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.

0: 12. přesně, krásný pravý poledne, vám přeje Tomáš Frede, pátek 9. října, všechno krásný Štefanům a taky Sárám. No, my si před poledníma 90kama dáme další zprávy, je tu Zuzka, čau.
1: Čau, hezký poledne, dobrou chuť samozřejmě a všechno dobrý všem milovníkům zimy, ač to, protože zaprvé přišla studená fronta a za druhý na mě vykoukla informace, že v krkonošské Rokytnici nad Jizerou už se začalo s výrobou technického sněhu, no a příští týden hned v pondělí se k tomu přidá i Ještěd a Hrachov a tak dále a tak dále a za chviličku budeme lyžovat ze svahu dolů, jak nám to vždycky krásně jde. To je taková jako nemilá věc pro všechny, kteří se ještě vidí na pláži u rybníka, ne, to zase za rok. Nicméně spotit se můžete v některém z klubů dneska, protože koncertů je víc než dost. Druhý svůj koncert odehrají v Praze na Barče Harleyáci, to je první pozvánka moje. No a kousek za Prahu v Černošicích v klubu Kino. Pro změnu vystoupí pankáči z Ty vole a taky z Nouzecnost. Další naše tipy najdete na našich webovkách, to je jasná věc. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Osobní vlak u Olomouce narazil do překážky. České fotbalistky si brousí zuby na skotky a Judas Priest přijedou do Česka. Železnice hlásí další nehodu. Na koridoru u Olomouce narazil vlak do překážky, kterou bylo podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky blíže nespecifikované pracovní nářadí. V

0: Havlová se ho ale zastala s tím, že stát poprvé sám striktně stanovil termín voleb, ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. A to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice. Ostatně není jisté ani to, zda půjde volit ona sama. Připomenu, že volební místnosti budou otevřené dneska od 2 do 10 večer a zítra od 8 do 2 odpoledne. Jedna z nejvýraznějších dominant newyorského Manhattanu převlékne kabát. Chrysler Building čeká rozsáhlá rekonstrukce. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který je vysoký 319 metrů a má 77 podlaží, čeká obnova fasády i 7-obloukové ocelové špičky s trojúhelníkovými okny. Projekt počítá i s renovací 61. patra, které zdobí obří chrliče inspirované orlými ozdobami z kapotvozu Chrysler.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Pokud se chtějí dostat na mistrovství světa, musí se prokousat zatraceně těžkou kvalifikací. Vstoupí do ní dnešním zápasem se Skotkami v Pardubicích, u kterého bude i obránkyně Sparty Eva Bartoňová.
2: Nečeká nás vůbec nic snadného. Skotky to potvrzují dlouhodobě. Jsou to účastnice mistrovství Evropy. Jsou určitě favoritama v této dvě zápase, ale říkám, jako může se stát cokoliv. A já doufám, že se popereme konečně o to, aby jsme i takovýhle zápas zvládli.
0: Dnešní úvodní hvist je v Pardubicích naplánovaný na 7 večer, odveta na Ostrovech pak připadá na úterý. A teď mám pro vás dobrou zprávu. Judas Priest se vrátí do Česka. Příští rok vystoupí na hudebním 23. ročníku festivalu Masters of Rock. Za pořádající agenturu Prago Concert Bohemia to dneska oznámila Martina Benešová. Parta kolem Roba Halforda zahraje ve Vizovicích na Zlínsku potřetí. Dorazila tam už v letech 2022 a 2024. Festival se bude příští rok konat od 8. do 11. července a vstupenky už jsou v prodeji. A pojďme ještě na počasí dneska. V tuhle chvíli ještě pořád jakž tak sem tam občas vykukuje slunce, ale odpoledne už vykukovat nebude. Čekejte oblačno nebo zataženo sem tam občas deštěm a maximální teploty jenom 15 stupňů.
3: Děkujeme pěkně, teď už 90ková muzika, dáme si Vanastovky, Inexis nebo Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, pojďme se na to podívat. Dálnice D4, 17. kilometr směrem na Strakonice. Stojí tam nějaký porouchaný auto, projíždějte opatrně na výjezdu z Přerova na Přivadiči. K dálnici D1 směrem na Olomouc havarovalo osobní auto. S nákladním blokují částečně provoz, držení je minimální. V Benešově v ulici ke stadionu probíhá cvičení záchranných složek. Komunikace je úplně neprůjezdná.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard v hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na 7.30, další rychlá doprava v Benešově v ulici ke stadionu probíhá cvičení záchranných složek. Komunikace je proto úplně neprůjezdná. Na Opavsku v Neplachovicích v hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, takže opatrně tam. Na Prutahu Pardubic v Pražské ulici u křižovatky se Školní se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone. Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ťukneme tam ještě jednu dopravu, ta jasná věc, v Brně v Tržní ulici na křižovatce s Klíčovou bourala dvě osobní vozidla, neprůjezdný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v Hradci Králové na Gočárově třídě za odbočkou na Reslovu směrem z centra, probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu na průtahu Hlučína v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směrem do centra, bourala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností.
0: Radio Rock Zone.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
6: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ano, mistr Ozin nás sice už zhlíží z té druhé strany, nicméně myslím si, že velmi pravidelně u nás na rádiu Rock Zone. Ozzy je zkrátka nesmrtelný. Já vám přeju krásný odpoledne, mé jméno Tomáš Frede, je tady se mnou Zuzka, pojďme si dát ještě jedny zprávy, čau.
1: Ahoj, hezký popoledne, tak já řeknu ještě jiný jméno, řeknu jméno Jakub Menšík, protože to je čerstvá aktualita, která dorazila ze Šanghaje. Právě Jakub Menšík, 13. nasazený na tomhle turnaji tenisovým, porazil i díky 14. esům Srba Miomira Kecmanoviče a postoupil do třetího kola. Určitě to ve vysílání Rockzonu ještě uslyšíte, to je jenom, abyste o nic nepřišli a přijít byste dneska neměli ani o žádný koncert, protože je pátek a někde si trošku zaskákat, to by určitě, myslím, stálo za to, tak třeba v Praze můžete vrazit do Kafé v lese, kde se křtí LPčko The Valentines, budou tam s nimi Glad for Today, tak to bude určitě velký. No a moje srdcová pozvánka v tuhle chvíli míří do Plzně, do divadla Pod lampou, kde dneska vystoupí Deratizéři, Dilemma in Cinema a taky Pešata. Jiný tipy na to, kde se můžete dneska bavit hudebně, jak jinak, najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidi můžou volit i v mnoha referendech. V Polsku už je noční prodej alkoholu na spadnutí a trénink na velkou cenu Singapuru ve Formuli 1 ovládli Britové. Už za hodinu začnou v Česku volby. Rozhodovat se bude nejen o primátorech, starostech a zastupitelích, ale mnohde také o složení Senátu. A to není všechno. Souběžně s nimi se totiž uskuteční i skoro 40 místních referend. Nejčastěji, konkrétně zhruba ve 20 případů, se v nich budou řešit větrné a solární elektrárny. V 7 obcích jsou tématem plány na budoucí výstavbu. Třeba v Roztoklatech na Kolínsku lidé rozhodnou, jestli by v územním plánu měly být zaneseny nové plochy pro výstavbu 30 rodinných domů, podobně jako třeba v Trnavě na Třebíčsku. Řeší se taky výstavby prodejních a skladových hal nebo obchvatů a například v Hrádku u Nechanic na Královéhradecku mohou lidi rozhodnout taky o tom, komu bude patřit tamní kostel. Drama na pražské Vídeňské ulici skončilo. Vrtnou soupravu, která tam ve středu uvízla pod mostem, se dneska ráno konečně podařilo odvést. Uvolnit ji pomáhali i 3 vyprošťovací tanky. Mluvčí pražských policistů Jan Rybanský potvrdil, že tahle legrace nebude levná.
3: Předběžně byla škoda vyčíslená na několik desítek milionů korun a celá událost se v tuto chvíli je vyšetřována jako dopravní nehoda, kdy policisté zjišťují veškeré okolnosti, které této dopravní nehodě předcházely.
1: Kdy se na Vídeňskou plně dostanou auta, zatím není jasné. V tuhle chvíli policisté doporučují se jí pořád vyhýbat. V Polsku zřejmě zakážou noční prodej alkoholu. Podle rozhodnutí poslanců by se to ale mělo týkat jenom večerek a čerpacích stanic. V barech nebo restauracích se může prodávat dál. Opatření bude platit vždycky mezi 10. hodinou večerní a 6. ranní. Samotné obce ale budou mít pravomoc tyto hodiny ještě dle svého uvážení prodloužit. V Polsku taky bude platit zákaz reklamy na pivo. Odkdy se tak stane?

0: Sobotní sprint, ta začne v 14:30 našeho času. Alien Ant Farm vydávají nový single a taky videoklip. Jmenuje se Gaslighter a vyšel u vydavatelství Judge & Jury Records. Skladba se objeví na připravovaném novém albu kapely. Fanoušci ji uslyší naživo během chystaného turné. To startuje právě dneska ve Spojených státech a na konci měsíce se přesune i do Evropy. Skupina vystoupí v několika městech v Anglii a taky v irském Dublinu. Na počasí jasno až polojasno, to je věc, která už je mnohde minulostí. Tady na Smíchově třeba ještě ne, ale brzy se tak stane, protože odpoledne a večer čekáme oblačno a zataženo, sem tam občas s nějakým tím deštěm a s teplotami až do 15 stupňů a já vám můžu říct, že o víkendu bohužel dešť neustane, takže nám víkend proprší.
1: Tak zahrádky budou zalitý, my si dáme k tomu nějakou muziku právě teď, třeba Queen, Jeffa Healyho nebo Linkin Park. Hezký odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jednu dopravu dáme v této hodině. Dejte pozor. V Olomouci v Palacké ulici zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku s elektrickou koloběžkou. Počítejte s omezením provozu, zdržení je nárazový. V Plzni v ulici Sady 35 směrem z centra srazilo osobní motocyklistů, blokujou jeden jízdní pruh. No a v Český Lípě v Hradecké ulici a tam se střetla dvě auta, s opatrností je místo nehody průjezdný. Před námi Foo Fighters.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
16: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
17: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
18: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jdem se na to podívat, samozřejmě ještě jednou to proletíme, je toho teda opravdu hodně, klubová scéna už jede na plný pecky, tak třeba ve Valašských Kloboukách Horký že slíže startují svoje čarovné tour. No, v Českých Budějovicích v Rockli Popisít Grinder, nebo Grinder, Flaška Vysočiny, Prulen Sperm Kanál, ty brďo, a Get Splash, Alkohol v KDčku Bošovice, Brno v klubu Alterna Random Choices a další Panoptikum Island Mint v kabinetu Moose, v Litomyšli v kotelně, The Atavists, taky Miagra a Influx, doporučuju, Klatovy Bystro Vlaštovka Čtvrt na smrt, v Modrým trpaslíku, tedy v Český Třebový Ignoise, Ostrava, dva velký koncerty v baráku Tři ségry, v garáž klubu MIG 21. Ve Vyškově v klubu Peklo Pačes, Vision Days a Driák v Kulturáku v Ústí nad Labem. Pardubice, no, Žlutej pes, Rybičky 48, dnes i zítra v obojí, ale vyprodaný, tak mrkněte po internetech. V Kulturáku v Liberci, Dimitri a Arakain. Ty brďo, co tady máme dál, tak nakoukneme samozřejmě do Prahy, je tady toho taky hodně. Skyline na Cargo Gallery, Deadshunt, asi, Američtí v Krosu. V Modrý opici Noc vlka, takhle se ten večer jmenuje, s kapelami jako End of Scream, Černý bes, Wolfarion a další, The Valentine's Xtay v kafe v lese, s nimi taky Glad for Today a tak dále a tak dále. Je to hodně, mrkněte na náš web rockzone.cz.
0: Radio Rockzone. Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Jefferson Airplane na Radio Rock Zone, ode mě to pro dnešek všechno, 14. už Šimon Kalousek, krásný den, krásný víkend samozřejmě, dáme si to společně zase v pondělí o 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus!
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
16: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
17: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: škotská parta Fratellis na rádiu Rock Zone se songem Chelsea Dagger. Tak přátelé, přesně ve 14.00 vás zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný páteční odpoledne a to s datem 9. října 2026. Štefanové a Sáry mají dneska svátek, tak dámy a pánové, všechno krásný. Máme taky Světový den pošty, takže by mohla třeba dneska v tenhle ten den dobře fungovat, když už má ten Světový den, alespoň bych si to já přál. No a se mnou ve studiu už taky Veronika, tak si pojďme dát první společný zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, já vás zdravím. Ještě taky připomenu, že v Česku právě začaly komunální a senální volby. Teď ve 14 hodin se otvírají volební místnosti. Volit můžete dneska až do 22, no a zítra od 8 do 14. Dneska večer v Praze v rámci koncertů v Cargo Galerii vystoupí Skyline, no a pro velký úspěch dneska Harley mají druhý koncert v KD Barikádníku. Kompletní výčet koncertů najdete u nás v sekci Club Life na našich webovkách, anebo taky něco na našich sociálních sítích. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel byl v Maroku u vážné nehody. Epidemie salmonely má stovky hlášených případů a polský parlament zakázal noční prodej alkoholu. Během prezidentovy dovolené v Maroku havarovala pouštní bugina, v níž jel i herní vývojář Petr Šebor. Ten utrpěl poranění obratlů a zlomeniny a čeká ho operace. Petr Pavel vyvlázl bez zranění a na místě se podílel na pomoci zraněným. Nyní se řeší převoz Šebora zpátky do Česka. Hygienici v pražském Újezdu nad Lesy evidují 486 případů salmonelózy. 108 lidí skončilo v nemocnici. Nákazu způsobila prošlá a nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Případem se zabývá policie a radnice připravuje formulář pro žádosti o odškodnění. Žáci už se vrátili

0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Singapur má za sebou jediný trénink na svou velkou cenu Formule 1. Nejrychlejší v něm byl Brit George Russell z Mercedesu. 28-letý pilot zajel o 198 tisícin rychlejší čas než Monacan Charles Leclerc z Ferrari. Jako třetí zhasnul motory v cíli další Brit Lando Norris z McLarenu. Dneska je ještě na programu kvalifikace na sobotní sprint. Alter Bridge mají nový klip. Natočili ho k songu Tested and Able a přišel v době, kdy se kapela chystá vyrazit se svou nejnovější hudbou napříč Spojenými státy na poslední sérii koncertů roku 26. Video zachycuje energii kvarteta během živého vystoupení a zaměřuje se na chemii mezi zpěvákem a kytaristou Milesem Kennedym, kytaristou Markem Tremontym, baskytaristou Brianem Marshallem a bubeníkem Scottem Phillipsem. Připomenu, že Tested and Able pochází z 8. studiového alba kapely, nazvaného jednoduše Alter Bridge. To vyšlo 9. ledna u vydavatelství Napalm Records. V noci bude zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů, no a na jižní Moravě až k 18.
2: Děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 14. hodině. Metallica, taky Fanánek, netradičně s kapelou Alkohol, a na úvod hodiny si dáme jeden pěkný duet zpěváka kapely Nickelback Cheda Krugera s kytaristou Carlosem Santanou Into the Night.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Motley Crue, rok 1987, album Girls, Girls, Girls, no a tohle byla titulní věc právě z téhle desky.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se na to podívat, 14 hodin 20 minut, začneme tady v Praze, Kubo, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne v Praze na Štěrboholské spojce. Směrem na Černý most na úrovni Štěrbohol došlo k nehodě osobáku a dodávky a blokují tam dva jízdní pruhy. Očekávejte zdržení v koloně od Spořilova od jižní spojky a uspává se také protisměr, kde se zdržíte pár minut. Boudalo se také na jižní spojce před Barandákem na úrovni Braníka, doprava tam zpomaluje. A pozor dejte na ohradě na křižovatce ulic Hartigova a Jana Žilivského. Došlo tam ke srážce tramvaje s chodcem, na místě jsou záchranné složky. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, já tady z Prahy přidám ještě ohradu na křižovatce ulic Hartigova a Jana Želivského došlo ke srážce tramvaje s chodcem. Na místě záchranáři počítejte se silným provozem a se zdržením. Kousek za Prahou na výjezdu z Mnichovic směrem na Ondřejov se srazilo nákladní auto s motorkou a vozovka je průjezdná Kyvadlově, zdržíte se v dlouhý koloně. Na výjezdu z Českých Budějovic na kruhovém objezdu u Hřbitova směrem na Nové Hodějovice se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři a policie počítejte s omezením provozu. V Liberci v Husově ulici u křižovatky s Bernardovou, tam se srazilo osobní auto s autobusem, tam čekejte zdržení v koloně a na trase z Nymburka na Kolín na kruhovém objezdu u Poděbrad blokuje provoz nehoda dvou osobních aut a kolony se tvoří v obou směrech, takže i tam čekejte zdržení. My si dáme Stone Temple Pilots a dáme si předtím taky letošní záležitost od The All American Rejects Coastline.
1: Radio Rock Zone.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vybavujete domácnost?
13: Jo.
12: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
15: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku zhruba okolo 12 až 13 stupňů, k tomu obloha, která se liší podle toho, kde zrovna jste, místy zataženo, místy oblačno, místy dokonce polojasno. V noci bude převážně zataženo, místy s občasným deštěm, noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 7 stupňů. V sobotu, tedy zítra, nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkama, odpoledne pak začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů na jižní Moravě až kolem 18. Čekají nás Black Sabbath a taky Linkin Park, Two Faced.
0: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14.45, před zprávama ve 3 se ještě v rychlosti podíváme na silnice. Na Praze východ mezi Mirošovicemi a Velkými Popovicemi havarovala dodávka a vozovka je průjezdná Kyvadlově. Počítejte tam se zdržením v koloně. Mezi Chomutovem a Velemyšlevsí u Nezabilice vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu. A na Mostecku při průjezdu Želenicemi havarovalo osobní auto a vozovka je průjezdná Kyvadlově.
0: Radio Rock Zone.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak 15. hodině nás tady na Radio Rock Zone hudebně doprovodil Jack White se songem That's How I'm Feeling. V tuhle chvíli vás zdraví Šimon Klausek opětovně z moderátorský židle. Krásný páteční odpoledne, se mnou už taky Veronika, pojďme na úvod hodiny dát další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: Ahoj, ještě se koukneme, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou, tak třeba Noc vlka se dneska koná v Modrý Opici, čekají vás tam hodně kapel. The Valentines tam budou dneska křtít svoje LPčko a to je v Kafe v lese v rámci Prahy. No a v Klapkyně v Černošicích dneska vystoupí Ty vole a Znouzecnost. To jsou typy ode mě, ale vy se ještě můžete klidně kouknout na náš web do sekce Club Life, máte tam kompletní výčet toho, kde a co se dneska hraje. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot zase stoupnou. Chryslerova budova v New Yorku oblékne nový kabát a reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty může stát až 47 korun a 67 haléřů, benzín maximálně 46 korun a 48 haléřů. Opatření se nevztahuje na prémiová paliva. Vláda regulaci zavedla kvůli prudkému zdražování a cenové limity stanovuje vždy na jeden den dopředu. Platit mají do konce října. Na jejich dodržování dohlíží specializovaný finanční úřad. Liberec čeká dopravní omezení. Silničáři začnou dnes kontrolovat bezpečnostní systém tunelu na silnici první třídy číslo 35. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dnes od 18 hodin bude v první fázi zavřený tubus na trase z Prahy na Děčín. Od zítřího odpoledne pak v opačném směru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petr Drukulová upozorňuje řidiče na možné zdržení.
3: V Liberci budeme o víkendu kontrolovat bezpečnostní systém tunelu a vyčistíme vozovku i stěny. Řidiči se musí připravit na částečnou uzavírku. Jezdit se bude v režimu 1+1, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru.
1: Kontrola a omezení v libereckém tunelu skončí v pondělí ve 4 hodiny ráno. Jedna z nejvýraznějších dominant newyorského Manhattanu převlékne kabát. Chrysler Building čeká rozsáhlá rekonstrukce. Mrakodrap ve stylu Art Deco, který je vysoký 319 metrů a má 77 podlaží, čeká obnova fasády i 7-obloukové ocelové špičky s trojúhelníkovými okny. Projekt počítá i s renovací 61. patra, které zdobí obří chrliče inspirované orlými ozdobami z kapot vozu Chrysler.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Pokud se chtějí dostat na mistrovství světa, musí se prokousat zatraceně těžkou kvalifikací. Vstoupí do ní dnešním zápasem se Skotkami

0: přidají Judas Priest. Ti chtějí fanouškům představit i novou desku, na které právě pracují. Čtyřdenní festival se uskuteční od 8. do 11. července 27 a vystoupí na něm také Skillet, L-Storm a nebo Amarant. A závěrem počasí. V sobotu moc hezky nebude. Čeká nás převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek trošku ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů, no a na jižní Moravě bude až 18.
1: Tak to bychom měli, děkujeme pěkně. No a po 15. hodině si tady vyposlechneme společně Within Temptation, dáme si taky kapelu Offspring a na úvod hodiny finskou bandu Nightwish a jejich song Amarant. Tak ještě jednou krásný páteční odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1979 vydala australská legenda AC/DC jednu ze svých nejslavnějších alb Highway to Hell, no a tohle byla titulní věc.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přesuneme se na silnice, 15 hodin 20 minut, Kuba nám poví, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne, dopravní nehoda stále částečně překáží ve dvou pruzích. V Praze na Štrboholské spojce, na Černý most za sjezdem z Průmyslové ulice. Dlouhé zdržení v koloně čekejte od Spořilova. Proti směru je ucpaná jižní spojka mezi sjezdem na Vídeňskou ulici a Barandiákem. Silnější provoz už řidiči hlásí v tunelech Blanka, konkrétně od Davis po výjezd do Nové Polotavské, a stále pozor na ohradě, na křižovatce ulic Hartigova a Jana Žilického. Komplikuje tam průjezd nehoda tramvaje s chodcem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. V Plzni v ulici Na Roudné došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. V Brně ve Svatoplukově ulici u křižovatky s Čejkovou směrem do Židenic se srazilo osobní auto s nákladňákem, zablokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně. V Ostravě v ulici 28. října u křižovatky s ulicí Na Jízdárně směrem na Svinov dva osobáky v sobě blokují jeden jízdní pruh, čekejte nárazový zdržení a pozor i na výjezdu ze Vsetína směrem na Liptál, tam se srazilo osobní auto s pracovním strojem, místem projedete jedním jízdním pruhem. Řidiči milí, šťastnou cestu, my si za chvilku zahrajeme IMF a taky letošní pecku od kapely Pretty Reckless, Love Me.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávou varem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Vybavujete domácnost?
10: Jo.
9: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
12: No přece všechno.
13: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
14: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
15: Hit sezóny na rádiu

0: Jo, takhle když se hrávala Nirvana naživo, dali jsme si koncertní verzi skladby Heartshaped Box. No, berte to jako pozvánku na 18. hodinu, kdy se tady odehraje náš poslední předvíkendový nekonečný koncert, neboli naše pravidelná hodinka výběru z těch nejlepších rokových živáků. No a dneska si nekonečný koncert dáte s Veronikou Kuželkovou. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak dneska při pátku se toho děje opravdu hodně, tak bez velkých okolků pojďme to projít. Začnu tady v Praze na Cargo Gallery, dneska hrajou Skyline v KD Barikádníku neboli na Barče. Po včerejšku taky druhý koncert kapely Harley. V Krosu Bolešovicích americký Dead Chant, Modrý opici dneska akce Noc velká, zahrajou End of Scream, Charny Bass, Wolfarian a Dvalin. V Café v lese The Valentines, který tam pokřtějí zároveň své nový album a s nima taky Glad for Today. Další křest alba se chystá v divadle Dobeška, tentokrát křest desky Struggle Uncles and Coconuty, zahrajou tam s nimi taky Rotten Hands a Virvál. No a poslední akce tady v Praze Bike Jesusu Deli Girls. No, kousek za Prahou Černošicí v klubu Kino, dneska hrajou Ty vole a taky legendární Znouzectnost. V Plzni v divadle Pod lampou Deratizéři, Dilema in Cinema a Pešata. V Liberci v Domě kultury Liberec Dimitry společně s Arakainem a v kulturním domě Vratislavice Delorein. V Pardubicích ve Žlutým psově Rybičky 48 a jako host Koblížci. V Ostravě v klubu Barák dneska Tři sestry a Degradace. V garáž klubu MIG 21, který tam zároveň odstartují svoje podzimní turné 2026. V Český Třebový Modrým trpaslíku Egnois, v Litomyšli v Kotelně The Etavis, Miagra a Influs. Ve Valašských Kloboukách dneska v kulturním domě Kloboučan Horký žeslíže zahájují tam svoje čarovné tour, tedy podzimní šňůru. V Bošovicích v kulturním domě Bošovice Alkohol, no a na závěr jsem si nechal Brno v kabinetu Mus, Panoptikum a Islandmin a v klubu Alterna Random Choices, Tripies a Sonata. No tak slyšeli jste, že je to opravdu hodně. V klidu si to můžete všechno projít i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo taky na našich rockzoneních sociálních sítích. Pojďme dál, čekají nás Batchmantern na Overdrive a předtím taky italská banda Moneskin Supermodel.
1: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.45, ještě se v rychlosti před zprávama ve 4 podíváme na dopravu. Situaci v Praze nám popíše Kuba z Global Assistance, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze je ucpaná jižní spojka obou směrně, konkrétně mezi Spořilovem a Lanovým mostem směr Černý most, v protisměru od Kačerova po Dobřížskou ulici. Navíc pozor na porouchané auto dále směrem do Troji u Davids v tunelech Blanka, zdržení tam narůstá. Popojíždět budete také místy na Kbelské ulici do Hloubětína. A pozor, dejte na Praze východ mezi Mirošovicemi a Velkými Popovicemi. Bourala tam dodávka a projíždí se Kyvadlově. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, ještě v rychlosti pohled mimo Prahu na průtahu Bílenou směrem do mostu bourali 3 osobní auta, připravte se tam na zdržení v koloně. V Českých Budějovicích na pražské třídě u křižovatky se Strakonickou srazilo osobní auto chodce, počítejte tam také se zdržením v dlouhý koloně. Na výjezdu z Rychnova nad Kněžnou směrem do Betléma bourali 3 osobní auta, projíždí se tam Kyvadlově. V Přerově v Komenského ulici u křižovatky z Palackého 2 osobní auta, počítejte tam se zdržením. 2 osobáky bourali taky v Brně v Sárecký ulici u křižovatky s Veslařskou, na místě už je policie a postojíte si ze všech směrů, a před Dubňany směrem z Hodonína bouralo osobní auto s motorkou. Projíždějte kolem opatrně.
0: Radio Rock Zone.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Stará klasika od Lucie, Dotknu se ohně, nás hudebně doprovodila k 15. hodině a 59. minutě. No tak jo, přátelé, od mikrofonu znovu zdraví. Šimon Kalousek, přeju všem krásný páteční odpoledne. Ve studiu se mnou už taky Veronika, takže pojďme na další zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, taky vás zdravím. Ze začátku si odpovím na otázku, kam dnes za živou muzikou. V pražské Cargo galerii vystoupí dneska Skyline. V Ostravě v klubu Barák zahrajou tři sestry, a to společně s kapelou Degradace. No a v Liberci se můžete těšit na pořádnou metalovou nálož, a to v podání Dimitry a Arakainu. Jestli je tohle málo, tak máte ještě spoustu toho na našem webu v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Cenové stropy pro pražské taxíky přestaly platit a polský parlament zakázal noční prodej alkoholu. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je v těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
3: Trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl i kolobama dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrací. Pražský magistrát od začátku října zrušil maximální ceny jízd pro taxikáře s taxametrem. Rozhodnutí ale vyvolalo spor ve vedení města. Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek tvrdí, že příslušný odbor jednal bez politického zadání a chce změnu zvrátit. Zrušení regulace kritizuje také šéf svazu a obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Ten varuje před předraženými jízdami a návratem nekalých praktik. V Polsku zakázali noční prodej alkoholu. Podle rozhodnutí poslanců se to ale týká jenom večerek a čerpacích stanic. V barech nebo restauracích se může prodávat dál. Opatření bude platit vždycky mezi 10. hodinou večerní a 6. ranní. Samotné obce ale budou mít pravomoc tyto hodiny ještě dle svého uvážení prodloužit. V Polsku také bude platit zákaz reklamy na pivo. Od kdy se tak stane, ale není jasné. Zákon musí ještě odhlasovat senát a podepsat prezident. Pravděpodobně se to ale obojí stane bez velkých debat.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Singapur má za sebou jediný trénink na svou velkou cenu Formule 1. Nejrychlejší v něm byl Brit George Russell z Mercedesu. 28-letý pilot zajel o 198 tisícin rychlejší čas než Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Jako třetí zhasnul motory v cíli další Brit Lando Norris z McLarenu. Ani v pátek nezapomeneme na pozvánku do kina. Zaskočit můžete na film Proč bychom se nezabili. Tahle ta nová česká komedie ukazuje, co se stane, když se dvě znesvářené rodiny ocitnou před objektivy reality show. Víc už o tom ví naše Saša Ptáčková.
4: Vesnici Rozumov už léta ničí válka dvou znesvářených rodin.
5: Tohle to si odnese!
6: Jsi na mě pyšná?
4: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
7: Vezmeš si mě?
4: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
8: Co je?
9: Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
9: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
1: A závěrem koukneme na počasí. Přes noc bude zataženo, místy s občasným deštěm, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. No a v sobotu nic moc, to nás čeká převážně zatažená obloha, déšť, přehánky, odpoledne od severozápadu oblačnosti i srážek začne ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů, no a na jižní Moravě až k 18.
0: Já děkuju moc, Verče, za zprávy, no a rovnou vám něco nabídnu z muziky po 16. hodině. Shinedown, Guns N' Roses a novou rodiny Tři sestry a jejich pumpa.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a po klasice od Police z roku 1979 Message in a Bottle se pojďme podívat znovu na silnice, 16 hodin 17 minut. Kuba nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Stále čekejte kolony na hlavních tazích kvůli pátečnímu provozu. Zdržíte se například na jižní spojce mezi Kačerovem a příjezdem do Štěrbohol. V protisměru se popojíždí od Krče přes jižní spojku Barandák do Břížskou ulici až do tunelu Blanka. Očekávejte také silný provoz přímo v Blance, v úseku od Davids po výjezd do Nové Polotavské. Dopravní nehoda překáží na Kbelské ulici do Hloubětína u Novopatské. Zdržíte se momentálně od sjezdu na Čakovice. A popojíždět budete také na Bělohorské ulici v obou směrech, konkrétně před Vypichem, směr Bílá Hora a v protisměru u Břevnova. Z Globásistán z Kuba.
1: Kubo, díky moc, přidám ještě rychlej pohled mimo hlavní město na Berounskou v Loděnici v Pražské ulici směrem na Rudnou. Bouralo nákladní auto s motorkou, čekejte tam možný komplikace. V Českých Budějovicích v okružní ulici na kruhovém objezdu se srazily dvě osobní auta, částečně tam omezují provoz, počítejte se zdržením. Na příjezdu do Klatov směrem z Plzně na Kruháči se srazily dvě osobní auta, i tam čekejte nějaký to omezení provozu. A v Ostravě pozor v ulici Československých legií, kde se srazily dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Co dáme dál? Red Hot Chili Peppers a taky letošní song od kapely Marmouzet. Za chvíli Cutback.
0: Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
17: Hit sezóny na Rádio Rock.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak v Česku aktuálně na většině území skoro zataženo a teploty v průměru kolem 13. V noci na zítřek čekáme zataženo, místy taky občasný déšť, noční teploty 11 až 7 stupňů. Zítra tady v sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkama. Odpoledne pak začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat a naměříme od 11 do 16 stupňů na jižní Moravě až kolem 18. Pojďme dát jižanskou legendu Lynyrd Skynyrd, no a předtím taky kanadský Nickelback High Time.
0: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama 17 hodin ještě rychlej pohled na dopravu. 16:43, Kuba nám řekne, jak to teď vypadá v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze čekejte zdržení kvůli silnému pátečnímu provozu v kolonách, například na jižní spojce mezi Spořilovem a Štěrboholy ve směru na Smíchov od Kačerova po tunelu Mrázovka. 3 osobní auta boudala ve Strahovském tunelu směrem Barrandov, kolony jsou od Liberecké. Po nehodě projíždíte s omezením na Kbelské do Hloubětina u Novopatské, fronty jsou od Březeněvsi. A zdržení vás čeká také v centrální části města. Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Z Prahy přidám ještě Patočkovou ulici směrem do centra před vjezdem do Blanky. Bouraly 2 osobní auta, připravte se i tam na zdržení. Na trase Turnov-Liberec z Jeřmanic bouraly 3 osobní auta, kolona se tam ale zatím netvoří. V Ústí nad Labem pozor, v Bělehradské ulici bouraly tam 2 osobní auta, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A 2 osobáky bouraly taky v Chrudimi v Topolské ulici, projíždějte kolem opatrně.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Van Halen nám dohráli na Radio Rock Zone necelou půl minutu před 17. hodinou. Ve chvíli, kdy vás zdraví z moderátorský židle opětovně Šimon Kalousek, pohodový páteční odpoledne, před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, no taky pojďme zahájit dalšíma zprávama od Veroniky, ahoj.
1: Ahoj, ještě předtím se mrkneme na nějakou tu muziku na večer. V pražském Cross Clubu vystoupí americká kapela Death Change, budou mít i nějaký support. V Českých Budějovicích si ku příkladu zahrajou Small Town Life, no a ve Valašských Kloboukách tak tam startuje kapela Horký, že slíže svý čarovný tour. Vybírejte pečlivě, ještě můžete kouknout k nám na web do sekce Club Life, anebo na naše sociální sítě, máte tam dneska opravdu bohatý výběr. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Opět se bude letat mezi Prahou a Popradem a John Lennon by dnes oslavil své 86. narozeniny. Mobilní aplikace e-doklady zvládá nápor během voleb bez větších potíží. Digitální a informační agentura zaznamenala od otevření volebních místností jen minimum hlášených problémů, které se podařilo obratem vyřešit. Do odpoledne proběhlo přes 75 tisíc obnovení aplikace v telefonech, což výrazně překonalo původní odhady. Systém tentokrát nesklamal díky předchozím úpravám a taky srpnovému zátěžovému testu, kterým stát reagoval na loňský kolaps při sněmovních volbách. Podmínkou pro úspěšné prokázání totožnosti u komise však zůstává mít staženou nejnovější aktualizaci ze zářijového konce měsíce a znát svůj přístupový PIN. Čekání ve frontě na nejznámější krkonošskou lanovku by mělo být příjemnější. Pod Sněžkou se totiž otevřela nová multimediální expozice o nejvyšší české hoře. Výstava propojuje přírodu, historii a taky příběh naší Sněžky.
3: Vznikla na místě bývalého bystra v dolní stanici lanové dráhy. Dominantou je přes 4 metry dlouhý model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping o proměnách krajiny během roku. Součástí expozice jsou dotykové obrazovky, panoramatická projekce i kukátka. Otevřena je zdarma v provozní době lanovky. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty dnes.
1: Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat 3x týdně ještě před zimní sezonou. První let je plánovaný na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
4: Noví turisti budou moci využít Prahu a jako přestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali na posledy české aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Josef Balko, Poprad.
2: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Osmifinále fotbalového poháru MOL Cup nabídne třaskavý souboj Sparty s Baníkem Ostrava. Pražané budou mít výhodu domácího hřiště a s rivalem se utkají hned dvakrát v krátké době, protože je čeká i ligový duel. Los přál vedoucí Slávy, která v Edenu přivítá nováčka z Brna. Zatímco trápící se Plzeň v případě zvládnuté dohrávky s Jihlavou zamíří do Zlína. Loňské osmifinále si zopakují Mladá Boleslav s Bohemkou. Severočeské derby svede dohromady Liberec s Teplicemi, Slovácko vyzve Pardubice a druhý brněnský nováček Artis narazí na Jablonec. Jediný prvoligovým klubem, který už vypadl, je Olomouc. Její přemožitel Prostějov se pokusí zaskočit Hradec Králové, na jehož stadionu se v květnu odehraje finále o přímý postup do hlavní fáze konferenční ligy. Hudební svět si připomíná Johna Lennona, legendárního zpěváka, skladatele a člena Beatles. Ten by dneska oslavil 86. narozeniny. Po rozpadu Beatles se vydal na úspěšnou solovou dráhu a jeho píseň Imagine se stala jednou z nejznámějších mírových hymen vůbec. Lennonův život tragicky ukončila v prosinci 1980 střelba v New Yorku. Jeho hudba a myšlenky ale dodnes oslovují další generace. V sobotu, tedy zítra, nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehaňkami. Odpoledne se začne od severozápadu oblačnosti ubývat a taky srážek. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů, no a na jižní Moravě až 18.

0: Britská metalová legenda Saxon, rok 1980 a skladba 747 Strangers in the Night na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 17.21, pojďme se na to znovu podívat. Začneme tady v Praze. Kubo, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Stále čekejte v Praze komplikace kvůli pátečnímu silnému provozu. Dopravní nehoda překáží například ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Zdržíte se už od Liberecké od Střížkova. Ucpaná je také cesta na Smíchov od jižní spojky od Krče až pod tunelem Rázovka. Na jižní spojce je téměř souvislá kolona od Spořilova až po Štěrboholskou spojku. A bouralo se aktuálně na Kvelské ulici do Hloubětina za sjezdem. Z Cínovecké zdržíte se od Zdib. Z Globásistán z Kuba.
0: Kubo, díky. Podíváme se ještě, jestli něco nehrozí někde mimo Prahu. Na trase z Dobrušky do Nového Města nad Metují se srazily dvě osobní auta. Na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A v Ostravě v Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou se srazily dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh. Takže pozor i tam. AC/DC za pár minut a předtím taky letošní hitovka od Vypsaný fixy. Bylo to jistý.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Pomáháme s Europlazmou.
8: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OCN Nový Smíchov.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Malá vzpomínka na kapelu R.E.M. prostřednictvím živáků Man on the Moon, no a celá hodinka živáků samozřejmě už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dneska dáte s Veronikou Kužalkovou. Co vám nabídnu ještě já, Uriah Heep, anebo taky Royal Blood, Honey Brains.
1: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz Aufstein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Budeme se pomalu loučit, přátelé, ale ještě omrkneme dopravu. 17 hodin 47 minut. Kubo nám řekne, jak to vypadá teď v Praze. Ahoj.
2: Čau, Šimone, pěkné odpoledne. V Praze počítejte stále s kolonami na hlavních tazích. Ucpaná zůstává například jižní spojka k Černému mostu mezi Spořilovem a Štrboholi. Ve směru na Smíchov je fronta od Krče od jižní spojky. Kolonu čekejte také od Březeněvce na Cínovecké po Kbelskou ulici. A po srážce tramvaje s chodcem se zraněním je neprůjezdná Legerova ulice u náměstí IP Pavlova. Doprava v okolí kolabuje. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuji. Já tady z Prahy připojím ještě Vysočany. Pozor v Ocelářské ulici ukřižovatky s ulicí Kurta Konráda. Bourali tam dvě osobní auta. Projedete s omezením. Na dálnici D1 na 184. kilometru u Popůvek ve směru na Brno od Prahy bourali tři osobní auta. Kolona tam má přes 2 kilometry a v Jindřichově Hradci na Masarykově náměstí ukřižovatky s Janderovou dva osobáky v sobě. Projedete tam s omezením. Ode mě pro dnešek všechno. Já Šimon Kalousek se s váma s dovolením rozloučím. Popřeju krásný zbytek pátku. Krásný nadcházející víkend. Od 6 už s váma Veronika Kuželková a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. Já se budu těšit zase po víkendu v pondělí klasicky od 2 odpoledne. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
15: Tak teď je ten správný čas.
14: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
15: Nejvyšší výkupní ceny.
14: Peníze i hned na ruku.
15: Vše vyřídíme za vás.
14: Přeberme záruky.
15: Nabízíme i možnost protiúčtu.
14: Přijeďte do Olbramovic.
15: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
14: Tým Autocentra Davokár.
16: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
18: Rádio Rock Zone.
19: Muzika na tělo.

0: Kapela U2 nás doprovodila na rádiu Rock Zone do 18. hodiny. Já, Veronika, vám od mikráku přeju krásný večer s Rock Zonem. Máme pátek 9. října 2026, kdy svátek dneska slaví Štefan, Sára, Stefan, Gunter a taky Zara. Dneska si taky připomínáme Světový den pošty. Taky samozřejmě dneska volíme komunální volby, senátní volby. Dneska až do 22 můžete odvolit. V sobotu jenom do 2, tuším, že od 8. Takže kdo to dneska nestihne, tak si zítra musí přivstat. Kde a jak se hraje? V Pardubicích v klubu Žlutý pes vystoupí dneska večer Rybičky 48. No a jako host kapela Koblížci. V pražském KD Barikádníku zahraje Harley tentokrát se svým druhým koncertem. První byl včera, tak pro velký úspěch si to chlapci zopakujou. No a v Bušovicích se můžete těšit na alkohol. Komu by tohle bylo málo, tak ještě koukněte k nám na webovky, konkrétně do sekce Club Life. Máte tam spoustu tipů, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. Živá muzika nás samozřejmě čeká i v následující hodince v rámci pořadu Nekonečný koncert plný živáků. No ale ještě předtím si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V prvních hodinách voleb hlasovalo 15% voličů. Inflaci tahnou nahoru ceny energií a reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Volební účast je zatím podobná jako před 4 lety. V první 2 hodinách obecních a senátních voleb zatím přišlo hlasovat průměrně 10 až 15% voličů. Například volební účast se v Pardubickém kraji od otevření volebních místností pohybovala kolem 10%. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy přibližovala pětině. Na účasti v prvních hodinách se tradičně podíleli politici, včetně premiéra Andreje Babiše a předsedou parlamentních komor Tomia Okamury a Miloše Vystrčila. Odvolil také prezident Petr Pavel, který kvůli tomu po kritice své případné volební neúčasti přerušil dovolenou v Maroku. Inflaci tahnou nahoru ceny energií. Růst spotřebitelských cen v Česku v září meziročně zrychlil na 2,5%, což je o 6 desetin víc než v srpnu. Podle ekonoma XTB Peterky za růstem inflace kromě cen energií stojí také nedostatečné kapacity rafinérií. Naopak inflaci drží na úzdě nižší ceny potravin. Podle Peterky se ale i ty můžou v příštích měsících zvyšovat. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři 3. kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci. Nejvyšší pohotovost platí pro oblast na pobřeží severní Floridy a Alabamy. Miliony obyvatel teď bojují s časem při masivních evakuacích.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnicích, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Reprezentační fotbalistky čeká náročná výzva. Pokud se chtějí dostat na mistrovství světa, musí se prokousat zatraceně těžkou kvalifikací. Vstoupí do ní dnešním zápasem se Skotkami v Pardubicích, u kterého bude i obránkyně Sparty Eva Bartoňová.
3: Nečeká nás vůbec nic snadného. Skotky to potvrzují dlouhodobě. Jsou to účastníci mistrovství Evropy. Jsou určitě favoritama v této dvě zápase, ale říkáme, jako může se stát cokoliv a já doufám, že se popereme konečně o to, aby jsme i takovýhle zápas zvládli.
0: Úvodní hvist se v Pardubicích uskuteční už za hodinu, teda v 19 hodin. Odveta na ostrovech pak připadá na úterý. Alter Bridge mají nový klip. Natočili ho k songu Tested and Able a přišel v době, kdy se kapela chystá vyrazit se svou nejnovější hudbou napříč Spojenými státy na poslední sérii koncertů roku 26. Video zachycuje energii kvarteta během živého vystoupení a zaměřuje se na chemii mezi zpěvákem a kytaristou Maestem Kennedym, kytaristou Markem Tremontym, baskytaristou Brianem Marshallem a bubeníkem Scottem Phillipsem. Připomenu, že Tested and Able pochází z 8. studiového alba kapely, nazvaného jednoduše Alter Bridge. To vyšlo 9. ledna u nakladatelství Napalm Records. Zítra nás čeká převážně zataženo. Obloha s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě až k 18. Proč mají ty jihomoravští prostě nejteplejc? Nevím, no. Trošku jim závidím. 18 hodin, 4 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a jak jsem slíbila, teď nás čeká hodina plná živáků, takže nekonečný koncert. Jdem na něj, připravila jsem si pro vás fakt lahutky, čekají nás kapely Him, Judas Priest, no a teď už Sabatoni, tak jdem na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Join me, tenhle ten živák od kapely Hymn právě dohrál na Rádio Rock Zone v 18 hodin 18 minut. Pojďme se na chvilku od těch živáků přesunout k dopravě. No a jak to jezdí a nejezdí konkrétně v rámci Prahy, tak to nám poví Marta z Global Assistance. Čau Marti, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Veru, krásný večer. V Praze v Legerově ulici u náměstí IP Pavlova srazila tramvaj chodce. Kvůli zásahu záchranný složek je vozovka neprůjezdná. Kolona se táhne už od 5. května. V Dobříšské ulici směrem na Smíchov před vjezdem do Blanky se stále šetří nehoda dvou osobáků. Fronta se už ale výrazně zkrátila. K podobné nehodě došlo ve Vysočanech v Ocelářské ulici poblíž křižovatky s Českomoravskou. A v přerušované koloně budete popouždět na jižní a štěrboholské spojce od Spořilova po Štěrboholy. Z Global Assistance Marta.
1: Tak jste to slyšeli, já ti moc děkuju, Marti. Vy hlavně jezděte opatrně. No a my se vracíme k živákům, protože až do 7 tady je hodina plná živáků, nekonečný koncert na rádiu Rock Zone. Připravila jsem si tady pro vás opravdu pecky, čekají nás Iron Maiden, Cranberries, Bon Jovi, Foo Fighters, no a teď už za chvilku David Bowie se svým Rebelem.
0: Rádio Rock Zone. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kapela Iron Maiden právě dohrála živě na Radio Rock Zone svůj song Running Free. No, když jsme u těch živáků, tak se pojďme podívat, kam i vy byste dneska večer mohli za nějakým tím živákem vyrazit. Koncertní nabídka je fakt nabitá a vybírat můžete napříč celou republikou. V Praze v Cargo Galerii zahrají Skyline, v KD Barikádníku pro velký úspěch pokračuje i dneska druhý koncert kapely Harley, v Kafe v lese pokřtí The Valentine svoji desku, v Černošicích vystoupí Tyvole a Znouzecnost, v Plzni zahrají Deratizéři a Pezháta, Liberec nabídne společný koncert Dimitry a Arakainu, v Pardubicích se představí Rybičky 48 a jako hosty mají Koblížky. V Ústí nad Labem zahrajou Vision Day, Sadrják. V Ostravě čekají fanoušky Tři Segry a taky Degradace. V Brně můžete zamířit do kabinetu Mus na Panoptiku a Island Mint. V Bošovicích zahraje Alkohol, ve Valašských Kloboukách startují Horký žeslíže svý čarovný tur. No a pokud máte rádi pořádně tvrdý metal, tak se ještě vrátíme do Prahy, a to konkrétně do Cross Clubu, kde dneska vystoupí americká kapela Dead Chant. To jsou tipy ode mě, no a teď už se zase vrátíme k těm živákům tady na rádiu Rock Zone. Čekají nás Kysáci Genesis, no a teď už za chvilku Sheryl Crow.
0: Rádio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Všechno jednou končí a právě teď nám skončila i hodina plná živáků na rádiu Rock Zone. Máme 19 hodin přesně. Pátek 9. října 2026. Svátek dneska slaví Štefan, Sára, Stefan, Gunter a taky Zara. Připomínáme si i Světový den pošty, no a v Plzni v divadle Pod lampou dneska večer zahrajou Derazitéři, Dilema in Cinema a Pes Háta. V Ústí nad Labem vás potom čeká tak trošku koncert punku Vision Days a taky Driák. No a v Ostravě v Garage klubu odstartuje MIG 21 svoje podzimní turné 2026. Vybírejte dobře, je dneska toho opravdu hodně, kam můžete vyrazit. Výčet všech koncertů máte u nás na našem webu v sekci Club Life, nebo se taky můžete podívat na naše sociální sítě. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Prezident Petr Pavel nakonec odvolil. Taky tentokrát se spolu s volbami někde konají místní referenda a 30 tisíc lidí v Bruselu protestovalo proti úsporám belgické vlády. Prezident Petr Pavel se kvůli komunálním volbám krátce vrátil ze soukromé cesty v Maroku. Před 15:00 odpoledne odhlasoval ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. Podle politologů byla jeho účast očekávatelná a může pomoci obnovit případně ztracenou důvěru veřejnosti. Pavel novinářům řekl, že ho původně plánovaná neúčast trápila a považoval ji za chybu. Část kritiky označil za oprávněnou, jinou za hysterickou a po hlasování se zase vrátil do Maroka. Taky tentokrát se spolu s volbami někde konají i místní referenda. Na 20 místech lidé rozhodují o budoucnosti větrných elektráren, ve třech obcích jsou tématem spalovny. Možnost stavby obchvatu města však řeší Volary na Prachaticku. Kraj totiž plánuje rozšířit místní silnici z Blažejovic a v souvislosti s nedalekým plánovaným vznikem logistickým center se mnozí obávají nárůstu dopravy v centru města. Zmocněnec přípravného výboru místního referenda Tomáš Válek říká, že obchvat by černý scénář mohl vrátit.
2: My teď vlastně tím referendem řešíme jednu jedinou věc, jestli nám tady budou prostě pod okny obýváků jezdit ta doprava, anebo jestli je vyvedeme bezpečně okolo města. Obchvat znamená čistý vzduch a bezpečné přechody pro děti i pro seniory.
0: Otázka referenta ve Volarech se dotazuje na to, zda občané souhlasí s tím, aby orgány města začaly jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o vůli obchvat postavit. Do ulic belgické metropole vyšlo přibližně 30 tisíc demonstrantů. Samotný pochod proběhl pokojně. V centru města a u hlavního nádraží ale později vypukly střety mezi některými protestujícími a policií. Protest doprovázela také stávka, která narušila veřejnou dopravu, letecký provoz i výuku na řadě škol. Studenti kritizují rostoucí náklady na vzdělání, přeplněné třídy a reformy, které podle nich mohou omezit přístup k vysokoškolskému studiu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naše fotbalistky už jsou na trávníku. V Pardubicích proti Skotsku před pár minutami zahájili semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. V tuto chvíli je to ve městě Perníku bez branek. Baskytarista Ian Hill se po více než půl století loučí s aktivním koncertováním s legendárními Judas Priest. Důvodem jsou dlouhodobé zdravotní potíže, především artritída, která mu komplikuje hraní. Během posledního evropského turné navíc bojoval s bolestmi a přetrhl si šlachu v levém rameni. Na pódiu už ho zastupoval Davey Rimmer, baskytarista Uriah Heep a nebo Elegant Absence, který už nyní se stane jeho zástupcem. Hill byl posledním členem původní sestavy, který v Judas Priest působil od roku 1970. No a po bezmála 57 letech se chce věnovat především rodině. Přes noc bude zataženo, místy čekejme občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu, zítra bude převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů, no a na jižní Moravě až k 18. 19 hodin 4 minuty vy posloucháte rádio Rock Zone. No a teď už nás čekají písně na přání. Celou hodinu vám tady budu hrát to, co chcete. Takže mi pište na song@rockzone.cz. No a já, Veronika, vám přeju krásný večer.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Kapela Atrie právě dohrála na rádiu Rock Zone. Mám tady první song na přání, a to pro Roberta Junáka, který mi píše: ahoj Kverčo, prosím, nezahrála by si mi k dnešnímu hezkému večeru pro tebe a všechny posluchače od Nazaretu Love Hearts. PS, snad jsem tu, kterou si přeji, napsal správně, neumím anglicky, pouze základy. Mějte se fanfárově. Robe, vůbec si z toho nic nedělej, mě ta angličtina taky vždycky dělala problém. Nicméně Nazarety zvládám, jejich Love Hearts taky, tak tady to máte, tuhletu sladěrničku. Pojďme si ji společně užít, no a vy ostatní mi pište na hrajeme@rockzone.cz, protože celou hodinu tady hraju jenom pro vás.

A máme tady další song na přání. Tentokrát mi napsal Jarda Schodový Planý, který chce nechat zahrát svý dceři Sáře Petrášový písničku k svátku a vybral si Linkin Park písničku In The End. Ta by prej byla geniální, no a ještě jí mám poslat od táty 100+. Děkuji převelice, no a 99+ prej pro mě za zprostředkování. No tak tady jsou Linkini, já za ty pusy teda děkuju, tyjo, 99, to jsem asi ještě takhle najednou nedostala. Jardo, abych já si je nepřijala vybrat.

0: Rock Zonem, na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
1: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

Stouni dohráli v 7:30 na Radio Rock Zone, skoro v 7:30, 19:26. Mám tady další song na přání, a to pro našeho věrného posluchače Tomáše Adama. No a samozřejmě se nechává zahrát klasiku od Škorpíků. Wind of Change. Je to moje oblíbená, on ví, že mi tím vždycky udělá neskutečnou radost, takže já ti děkuju. Pojďme si ji společně užít. A jenom ještě připomenu, že Škorpíci budou mít svůj dokument, a to konkrétně s názvem této písničky Wind of Change. Má se objevit v roce 27, tak jsem zvědavá, o čem bude a jaký to bude. Tak teď už Wind of Change od Škorpíku.

boudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

Od finských Nightwish živák právě dohrál na rádiu Rock Zone. Já tady mám další píseň na přání. No a to od Romana pro svýho bráchu Štefana k svátku. Přejemu všechno nejlepší. Díky brácha za všechno, ty víš, co myslím. A tebe, Veru, poprosím, abys nám zahrála kapelu Green Day a jejich Welcome to Paradise, aby jsme mohli zazpomínat na starý dobrý časy. Tak jo, chlapi, hezky ten svátek oslavte, Štefane, taky ti přeju všechno nejlepší k svátku. No a tady jsou Green Day. A ještě jenom předtím připomenu, že vy mi pište na hrajeme@rockzone.cz, protože tady až do 8 hraju na vaše přání.

0: Radio Rock Zone.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
14: Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

To byla kapela Red Hot Chili Peppers a před náma poslední song na přání. Tentokrát mi napsala Petra a chce od kapely Tři sestry jejich Ajdu. Prej letos ještě nestihla ani jeden jejich koncert, tak aspoň takhle a chce nechat zahrát pro všechny fajn lidi, co poslouchají, tak je pro mě. Péťo, moc děkujeme a tady jsou Tři ségry a jejich Ajda a třeba je ještě naživo někde stihneš.

0: Kapela Nirvana nás doprovodila na Rádiu Rock Zone do 20. hodiny. Máme pátek 9. října 2026. No a já ještě naposledy popřeju všechno nejlepší všem Štefanům, Sárám, Stefanům, Guntrům a taky Zarám k svátku. Doufám, že jste to hezky oslavili, nebo třeba, že ještě jdete někam slavit, protože třeba v Pardubicích v klubu Žlutý pes dneska hrajou Rybičky 48, jako hosta mají Koblížky. V pražském KDčku Barikádníků dneska hrajou Harley, už po druhý, hráli i včera. No a v Bošovicích dneska Alkohol. Takže v klubech už se asi hraje, ale kdybyste chtěli ještě někde něco stihnout, tak rychle koukněte k nám na web do sekce Club Life. Je tam toho opravdu hodně a třeba ještě dneska něco stihnete. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: E-doklady zatím fungují bez potíží. Ománský pilot chtěl narazit letadlem do letiště a osmifinále MOL Cupu nabídne Spartu proti Baníku. V Praze stojí metro, ve stanici Náměstí Míru na trase A totiž spadl muž do kolejiště. Mimo provoz je momentálně úsek Želivského Dejvicka. Lidé mají využít povrchovou dopravu. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, tvrdí to digitální a informační agentury. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Černé odhady se potvrdily. Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Potvrdil to podle agentury Reuters generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 ve Spojených státech.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Osmifinále fotbalového poháru MOL Cup nabídne třaskavý souboj Sparty s Baníkem Ostrava. Pražané budou mít výhodu domácího hřiště a s rivalem se utkají hned dvakrát v krátké době, protože je čeká i ligový duel. Los přál vedoucí Slavy, která v Edenu přivítá nováčka z Brna. Zatímco trápící se Plzeň v případě zvládnuté dohrávky s Jihlavou zamíří do Zlína. Loňské osmifinále se zopakují Mladá Boleslav s Bohemkou, severočeské derby svede dohromady Liberec se Plicemi, Slovácko vyzve Pardubice a druhý brněnský nováček Artis narazí na Jablonec. Jediným prvoligovým klubem, který už vypadl, je Olomouc. Její přemožitel Prostějov se pokusí zaskočit Hradec Králové. Na jehož stadionu se v květnu odehraje finále o přímý postup do hlavní fáze konferenční ligy. Hlavním hracím dnem osmifinálových bitev bude středa 28. října. Alter Bridge mají nový klip, natočili ho k songu Tested and Able a přišel v době, kdy se kapela chystá vyrazit se svou nejnovější hudbou napříč Spojenými státy na poslední sérii koncertů roku 26. Video zachycuje energii kvarteta během živého vystoupení a zaměřuje se na chemii mezi zpěvákem a kytaristou Maislem Kennedy, kytaristou Markem Tremontym, bas-kytaristou Brianem Marshallem a bubeníkem Scottem Phillipsem. Připomenu, že Tested and Able pochází z 8. studiového alba kapely, nazvaného jednoduše Alter Bridge. To vyšlo 9. ledna u vydavatelství Napalm Records. Zítra nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty v sobotu vystoupí na 11 až 16 stupňů a na jižní Moravě až k 18. 20 hodin, 4 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a já, Veronika, vám přeju krásný večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Od hudby si na chvilku skákneme k dopravě na cestě z Loun do Mostu, obce Raná, tam bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. V Praze se nehody staly hned na dvou místech, na jižní spojce u Bráníku ve směru k Barandáku, tak tam jsou dvě auta v sobě a další dvě auta bourala na křižovatce ulicí Jeremiášova a Archeologická. A na Karvinsku v Havířově v Alšově ulici u křižovatky s ulicí Česko-slovenské armády, tak tam srazilo osobní auto chodce. Nehoda si tudíž teda vyžádala zranění, tak počítejte proto se zdržením a projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Celkově jezděte opatrně, dávejte bacha na silnicích, no a ideálně k tomu poslouchejte z Rock Zone, protože s Rock Zonem to jede prostě tak nějak líp. 20 hodin, 20 minut a od mikráku vám přeje krásný večer Veronika.
2: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Kapela Iron Maiden právě dohrála na rádiu Rock Zone se svým živákem. V noci bude zataženo, místy občasný déšť, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami, odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat, no a sobotní teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů a na jižní Moravě až k 18. Já se s vámi pro dnešek loučím, přátelé, ale to neznamená, že to máte vypínat. Dál poslouchejte rádio Rock Zone a užijte si krásný večer. Čus!
0: Dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Rádio Rock Zone. Muzika na telo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Opět se bude létat mezi Prahou a Popradem a fotbalisté Slavie nastoupí v poháru proti Zbrojovce a Sparta proti Baníku Ostrava. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je totiž těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky ale kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí i s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrátí. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Josef Bálko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemka si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom los Praze. Ústřední hracím termínem je středa 28. října. Máme zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot zase porostou. Floridu ohrožuje hurikán a Nosková se poprvé kvalifikovala na turnaj mistryň. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty může stát až 47 korun a 67 haléřů. Benzín maximálně 640 korun a 48 haléřů. Opatření se nevztahuje na prémiová paliva. Vláda regulaci zavedla kvůli prudkému zdražování a cenové limity stanovuje vždy na jeden den dopředu. Platit mají do konce října. Na jejich dodržování dohlíží specializovaný finanční úřad. Hygienici v pražském újezdu nad Lesy evidují 486 případů salmonelózy. 108 lidí skončilo v nemocnici. Nákazu způsobila prošlá a nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní kuchyně. Případem se zabývá policie a radnice také připravuje formulář pro žádosti o odškodnění. Žáci už se vrátili do školy, školní kuchyně ale zůstává zavřená a obědy zajišťuje externí firma. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři třetí kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnicích, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Oznámila to Ženská tenisová asociace. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Máme zataženo, místy čekejme občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů a na jihu Moravy čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: It's too sweet.
2: We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy.

0: dudy, tvrdá kytara a punk, to jsou typické rysy berlínské sestavy Tanzwut na jejich 11. albu Herz auf Stein. Jestli vám název Srdce z kamene něco říká, jste na správné cestě. Pohádka Wilhelma Haufa se dokonale hodí pro typický německý folk metal. Tanzwut přišli posílit skoro všechny místní folk metalové kapely. A jak to dopadlo, uslyšíte večer 11 na Radio Rock Zone.
1: Are you digging it?

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Opět se bude létat mezi Prahou a Popradem a fotbalisté Slavie nastoupí v poháru proti Zbrojovce a Sparta proti Baníku Ostrava. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je totiž těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky ale kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí i s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrátí. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Josef Bálko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemka si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom los v Praze. Ústředním hracím termínem je středa 28. října. Máme zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.

album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Rádio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Opět se bude létat mezi Prahou a Popradem a fotbalisté Slavie nastoupí v poháru proti Zbrojovce a Sparta proti Baníku Ostrava. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je totiž těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky ale kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí i s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrátí. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude letat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový úzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Josef Bálko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemka si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom los Praze. Ústředním hracím termínem je středa 28. října. Máme zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. Perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot zase porostou. Floridu ohrožuje hurikán a Nosková se poprvé kvalifikovala na turnaj mistryň. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty může stát až 47 korun a 67 haléřů. Benzín maximálně 640 korun a 48 haléřů. Opatření se nevztahuje na prémiová paliva. Vláda regulaci zavedla kvůli prudkému zdražování a cenové limity stanovuje vždy na jeden den dopředu. Platit mají do konce října. Na jejich dodržování dohlíží specializovaný finanční úřad. Hygienici v pražském újezdu nad Lesy evidují 486 případů salmonelózy. 108 lidí skončilo v nemocnici. Nákazu způsobila prošlá a nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní kuchyně. Případem se zabývá policie a radnice také připravuje formulář pro žádosti o odškodnění. Žáci už se vrátili do školy, školní kuchyně ale zůstává zavřená a obědy zajišťuje externí firma. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři třetí kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnici, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Oznámila to Ženská tenisová asociace. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Máme zataženou místy, čekejme občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů a na jihu Moravy čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: It's so sad, isn't it?
1: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

hell

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Opět se bude létat mezi Prahou a Popradem a fotbalisté Slavie nastoupí v poháru proti Zbrojovce a Sparta proti Baníku Ostrava. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je totiž těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky ale kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl kolobama dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí i s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrátí. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude letat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientou.